Tak tohle byla další hezká česká do pohody dnešní noci na Blaníku. Zdraví vás Vlasta Suk. A my se teď vypravíme do roku 1997. To byl rok, kdy u nás v České republice kulminovaly stoleté záplavy, ano, v tento den. Celkem připravili o život 50 osob. Povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí, z toho víc než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou. Celkové škody přesáhly 63 miliard korun. A to se psal 7. červenec, tedy v roce 1997, 29 let od doby, kdy kulminovaly stoleté záplavy v České republice.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Následky

0: noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blatníku přeje Vlasta Suk. Máme úterý 7. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslava. Takže Bohušky přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1943 se narodil italský zpěvák Toto Cutugno, zemřel v roce 2023. Kdo má narozeniny, tak to je například český herec Igor Orozovič, 42. 64. má česká lékařka Kateřina Zeithamlová, 75. český herec Miloslav Mejzlík a 86. britský hudebník, bubeník kapely Beatles, Ringo Starr. Takže oslavence zdravíme i vás, kteří máte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na rádiu Blaník.

0: noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
7: A kde všude nás naladíte?
6: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Já vám přeji od mikrofonu Blaníku krásnou noc a připomínám, že třikrát týdně vyrážíme, co by blaniští krajanci za vámi, zveme na hezké výlety. A není to tak dávno, co jsem v západních Čechách objevil klášter Kladruby, kam nás teď pozve Milan Zoubek. Já jsem se ho ptal, kolik tady mají okruhů, dozvěděl jsem se, že dvě trasy, tak co nabízí?
1: Ta první klášterní se věnuje životu mnichů benediktínů v barokním klášteře a návštěvníci průběhu se seznámí s tím, jak mniši třeba stolovali, jak bydleli, uvidí mnišské cely, uvidí mnišskou dílnu, dozví se, čemu se věnovali. Ten druhý okruh zámecký se věnuje knížecímu rodu Vindyškréců. Tam hlavní místností je vlastně původní interiér zámecké knihovny Vindyškréců a ten je doplněn vlastně o tři místnosti, které se věnují historii rodu, působení rodu tady v Kladrubech, převážně hospodářskému a potom dvou nejvýznamnějším představitelům Alfredu Vindyškrécovi a jeho manželce Eleonoře.
0: Celou reportáž, včetně fotek a videí, najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz v sekci Krajánek. Tak pokračujeme dál, pohodové písničky už jsou připravené a v pět se na vás těší skvělý kolega Martin Císař.
2: Hezky česky. Radio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
3: Radio

0: Rádio
1: Blaník. Hezky česky.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

přeji vám hezký den. Je úterý 7. července, svátek má Bohuslava a před námi jsou očekávané události. Český statistický úřad dnes zveřejní červnovou inflaci, zároveň vydá výsledky maloobchodu a zahraničního obchodu za květen. V Ankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš, na palubě je i prezident Petr Pavel. V Chebu bude zahájena renovace památkové chráněné nádražní budovy. Zúčastní se ministr dopravy Ivan Bednárik i generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Pátým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá až do 11. července. Na Zámeckém nádvoří a ve Smetanově domě začíná divadelní festival Shakespeare Litomyšly. Přináší slavná díla anglického dramatika. Hrají se čtvrtfinálové duely tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová vyzve v bitvě o další grandslamové semifinále Japonku Naomi Osaku. To byly očekávané události. Radek Barkman, Rádio Blaník.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
8: Dobré ráno, 3 dny volna za námi a před námi většinou další 4 pracovní dny. Co si dáme tady u nás na Blaníku, probudíme hezkou českou písničkou, mám tu třeba Standu Hloška. Na počasí se podíváme za chvíli, bude tu Michal David.
9: Decibely lásky, to je muzika.
8: Hezky česky vám hraje Blaník i Divokýho Byla.
10: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit.
8: Česká hodinka před námi, hrát si budeme tedy hezky česky a přeji krásné ráno.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Dnešní obloha hodně deštivá, očekávejte oblačno až zataženo v severovýchodní polovině České republiky s občasným deštěm, jinde déšť trvalejší. A teploty přes den vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy do 28. Já vám přeji hezké ráno.
11: Martin Císař
12: na rádiu Blaník.
8: Je tu úterý a v 16 hodin nesmí chybět jeden pořad v našem vysílání. Jaký, tak to možná víte, možná ne. Za chvíli prozradím víc. Teď popřeji hezké ranko, ať se daří.

Dobré ráno, skvělé úterý, posloucháte Rádio Blaník a v 16 hodin, jak jsem slíbil, je tu pořad, který přichází každé úterý. I dnes tady dopravní expert Rádia Blaník Honza Riedl a vy se můžete ptát na cokoliv. Stačí napsat na studio@radioblanik.cz a nebo napsat SMSku na 603 118 118. Co vás zajímá z českých silnic a dálnic, co má Honza Riedl lidově řečeno pod palcem, určitě ví, poradí a také prozradí. Tak poslouchejte mezi 16. a 17. Blaník. My si dál pojďme hrát hezky česky a já přeji krásné úterý. Dobré ráno.

0: pohodou, českou písničkou a dobrou náladou do nového týdne. Tenhle má jenom 4 pracovní dny, což je dobrá zpráva. A v pátek navíc koncertem Rádia Vlaníka my se na vás budeme těšit v Pelhřimově. A když říkám my, tak to budu i já, protože na tenhle koncert vyrážím a budu s vámi na pódiu. Tak se těším na vystoupení třeba Olinky Lounové nebo Slzy. Další písničky tady u nás připraveny, ještě se podíváme domů a do světa. Připraveny jsou zprávy a aktuální naše české počasí. Já vám přeji hezké ráno a pohodové úterý. Není pondělí, nespleťte to.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání v Laníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze dvě kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
12: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
13: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
14: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
15: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
17: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
18: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
17: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
16: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
17: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
16: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
17: www.zamek-konopiště.cz.
19: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
20: A a dost barvy.
21: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
20: Léto fandí barvám.
21: Akce platí do konce září.
20: Navštivte a dost barvy a jste v pohodě.
22: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
23: Na co?
22: Na naši fotovoltaiku.
23: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
22: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
23: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
22: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
23: A kdo se o to postará?
22: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
23: Tak to máme jasno.
24: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
25: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Dnes skončí termín, kde zájemce musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali za zhruba 80 miliard korun. Pardubický kraj pokračuje v úpravách léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Za zhruba 10 milionů opraví parkoviště a navazující cestu. Za dalších 30 milionů korun chce kraj zmodernizovat stravovací provoz. Mezi turistickými cíly v Jihlavě bude o letních víkendech jezdit zdarma speciální městský autobus. Má to hlavně snížit dopravní zátěž ve městě. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili, i přesto, že v Brně porazili 75-73 Estonsko. Rozhodla o tom večerní výhra Švédska v Lublani na Slovinském a Češi skončili ve skupině poslední. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne bude v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehaňky a jen s malou pravděpodobností se budou objevovat i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik o počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
1: Tak kam to bude?
2: Na Bouzov?
1: Na Křivoklát?
2: Nebo na Karlštejn?
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Skvělé ráno, hezký poslech, posloucháte Rádio Blaník a v téhle hodince jenom hezky česky mezi 5. a 6., ale hezky česky vám hrajeme taky mezi 12. a 13. hodinou. To už to bude kolega Pepa Černý. Úderem 6. je tu dnešní dobré ráno a protože je Péťa nedovolené, tak já si to vysílání dneska po ránu trochu prodloužím. Do té doby Michal David a jeho Decibely lásky a za chvíli skupina Žentour a Proklínám. A v kalendáři vidím 7. července a je to Bohuslava, která má svátek. Tak dámy, všechno jen to nejlepší.
1: Blaník za volantem.
0: A ještě míříme na silnice, konkrétně na dálnici D1.
2: S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 mezi 361. až 359. kilometrem ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení a hustý provoz. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Ivona z NDIC, děkujeme. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, dopravní linka Rádia Blaník je k dispozici na čísle 603 1171 71. Šťastnou cestu.
1: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Liveškou.
1: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Hudba na Vinicích s Liveškou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
4: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
4: To je Hudba na Vinicích s Liveškou. Hudba na Vinicích.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Skvělé ráno, skupina Buty a písnička František, posloucháte Rádio Blaník a za 5 minut bude 6. Před námi jsou písničky od skupiny Kabát. Václav Neckář zaspívá Křídla iluzí. A nebo Lucie Vondráčková. Celé leto hezky česky posloucháte Blaník. Dobré ráno.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Krásné úterní ráno s datem 7.7. vám přeje Renata Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji mezi 17 až 19 stupni. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno, k večeru zataženo a sem tam déšť. V odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Teď už jsou tu zprávy.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Po sporech míří na summit NATO premiér i prezident. Deštivější víkend odradil některé turisty od návštěvy hor. Tenistka Nosková slaví ve Wimbledonu už teď velký úspěch.
8: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Tankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Po skoro půlročních sporech na něj dnes ráno vyrazí prezident a premiér. Petr Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu a víc tomu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
9: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil.
8: Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Po tropických vedrech nastalo počasí vhodné pro horské túry. Očekávaný nával turistů se ale třeba v Jeseníkách o prodlouženém víkendu nekonal. Řadu lidí totiž odradila nepříznivá předpověď i občasný déšť. I tak už ale návštěvnický rekord pradědu a okolí Ovčárny letos padl. Karlovarskou vřídelní lávku čeká oprava. Práce začnou až po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu, který od pátku probíhá. Oprava lávky za víc než 30 milionů by měla skončit v červnu příštího roku před dalším ročníkem festivalu. Rekonstrukci zaplatí město ze svého rozpočtu bez dotací. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila nasazenou 26 Američanku Kýsovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Martensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Utkání Jiřího Lehečky a s Němcem Zverevem bylo před 23 hodinou přerušeno a dohráno bude dnes. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji hezké ráno. Za půl minutky je 6.
1: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
0: Cože se to od 3. do 9. srpna bude dít v Brně? Za chvíli prozradím, teď si pojďme hrát.
6: Rádio Blaník.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Dobré ráno, přeje Martin, teď Marie Rotrová, za chvíli Kabáti a písnička Oni.

0: 6 hodin, tomu 6 minut posloucháte Rádio Blaník, přeji krásné ráno.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A teď hurá do Brna, na brněnské Kraví hoře se totiž koná festival Planet i na jeho letošní novinku, kterou je 12-metrový model planety Jupiter, se můžete dojít podívat. Co je tam dalšího, co tady můžete vidět a zažít, to nám prozradí ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, ten k tomu řekl.
2: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: A já ještě doplním, že festival má dva bloky, ten první teď do neděle a ten druhý od 3. do 9. srpna. Tak zdravíme do Brna a zpátky k písničkám. Teď Umberto Tozzi a za chvíli české, moravské a taky slezské počasí.
1: Léto.

0: Roberto Tocci a písnička Gloria, 11 minut po 6. Přejeme krásné dobré ráno. Martin Císař, Adélka Zahradníčková a Adélka už ví, jaké bude počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Příjemné úterní ráno a jak to dnes bude s počasím, tak to probereme s Tomášem Mejstříkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, na našem území máme v tuto chvíli většinou hodně oblačnosti, to znamená zataženo až oblačno, ale v jižní části Čech se obloha protrhala, je tu místy až polojasno. Co se týká teplot, tak jsou poměrně vysoké, aktuální teploty jsou mezi 19 a 15 stupni Celsia a pouká nám jenom mírný vítr.
2: Jak to bude s tím sluníčkem po zbytek dne?
3: S tím sluníčkem to nebude zas úplně valné, čekáme většinou hodně oblačností, to znamená oblačno až zataženo. I když ještě dopoledne bude v Čechách místy polojasno, na severu a severovýchodě území se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Dnešní teploty budou poměrně vysoké, čekáme 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 18, tím, že Šumava bude mít až 22 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
4: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
0: Tak Adélko, jak se ti dneska stávalo, dobrý?
2: No po prodlouženém víkendu skvěle a hlavně jsem se těšila na tebe, Martí.
0: Já zase na tebe, tak krásné ranko přejeme a tohle už je Lucka Vondráčková a písnička Kdo tě má rád, tak ať se skvěle stává, vám všem.

0: skvělé ráno, tohle byla švédská dvojka Roxette a za 10 minut už máme 6:30. Za chvíli tady u nás skupina Krištof a Sima Marthausová.
1: A taky nás čekají krátké zprávy s Monikou.
0: Tak přejeme hezké ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku. Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
11: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
12: Vraťme čas alespoň na jeden den.
11: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
12: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
11: Velká devadesátková show.
12: Letní atmosféra.
11: Rodinná piknik zóna.
12: A program pro děti.
11: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
12: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
11: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
14: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Výhry, slevy, zábava.
14: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
14: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
14: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Revoluce motokrosu v Pacově. OMVU mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze dvě kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
18: Rádio Blaník, zprávy.
19: Rádio Blaník.
18: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ve věku 80 let zemřel psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Patřil k nejznámějším českým odborníkům na partnerské vztahy a desítky let věnoval poradenství i popularizaci psychologie v médiích. Požár hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škodu za asi 15 milionů korun. Hasiči ho zlikvidovali až v 7 večer. Včera také zasahovali u požáru dílny v Dolní Lipce na Orlicko-Ústecku. Tady je škoda za miliony. České Budějovice vypsali výběrové řízení na úpravu letního kina Háječek. Vzniknout tam má multifunkční prostor. Jedná se o zakázku za víc než 220 milionů. Areál v blízkosti centra města by měl zahájit provoz v roce 2028. Na Kubě zkolabovala přenosová síť. Bez elektřiny bylo v pondělí kolem poledne místního času na 10 milionů lidí. Kuba se už měsíce potýká s potížemi s dodávkami proudu. Ty někdy trvají i několik dní. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
19: Ano, jsem tu s Adelkou a přejeme krásné dobré ráno.
20: Pohodové České rádio.
19: Teď už si dáme skupinu Krištof, Sima, Mardhausová, písnička Hvězdáři a za chvíli jdeme na oslavu 86. narozeniny slaví jeden sir. No, haha, za chvíli prozradíme víc, těšíme se na vás, poslouchejte dál Blaník a mějte skvělé ráno. Yeah!

0: 6 hodin 31 minuta, posloucháte Rádio Blaník. Dobré ráno, hezké ráno přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A tak si tak říkám, že bychom se mohli podívat na nějaké ty narozeniny. A víš, které to budou a koho?
3: No já to vím, Konkrétně má dnes narozeniny Sir Ringo Starr z kapely Beatles, tedy bývalý člen kapely Beatles, slaví 86. narozeniny, představ si to. A co se týká toho, kde se narodil, protože to mě zajímalo, tak narodil se v Liverpoolu v Anglii a tam je zajímavé, že v Liverpoolu je právě muzeum Beatles. Já jsem tam byla, když jsem byla v Anglii, tak jsem se tam ocitla.
0: I v tom muzeu přímo
3: se byla. Jmenuje se to The Beatles Story a je to tady opravdu kouzelné, je to hodně interaktivní, hodně barevné, jsou tam jejich kostýmy, které nosili na pódium, jsou tam jejich nástroje, které reálně používali i s podpisem, no je to prostě kouzelné.
0: To krásný, tak docela dobrý tip na výlet do Liverpoolu se takhle vypravit a podívat se do muzea skupiny Beatles. A Beatles si dáme právě teď. Já tady jednu vypalovačku od nich mám, tak vám přejeme krásné dobré ráno s Adélkou, ať se daří a hezky stává.

0: minut po půl sedmé posloucháte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Krásné dobré ráno přeje Martin Císař a Adélka Zahradníčková. Teď
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Teď se podíváme na to, co nás čeká právě dnes. Adélko, pověz.
3: Je to tak. Tak nejdřív se podíváme na to, jak to vypadá aktuálně. Ty teploty se už na většině území přibližují k 20 stupňům Celsia, třeba Praha nebo Ústí nad Labem hlásí právě 20 stupňů, Olomouc 19, a když se podíváme na západ, tak tady je tradičně chladněji, Karlovy Vary 17 stupňů a Plzeň 16. Během dne ty teploty můžou vyšplhat až na 24 stupňů Celsia na severu a severovýchodě, jinde může být až 30, jinak bude dnes oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, ale později se zatáhne na většině území.
0: Jinde může být 30 stupňů dneska. Mm-hmm. No to krásný letní den před námi, veď. No tak jo, tak si ho užívejte s námi. Koukala se na fotbal, sleduješ to trošku?
3: Ne, bohužel vůbec. Mě tady vždycky jenom Moni informuje ráno, co se děje.
0: No, my, fandové fotbalu, to sledujeme, a teda Norové, jakože vycvaknou favorita. No, to čubrňal jsem docela. No nic, pojďme se na to mistrovství podívat.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Skvělé ráno, posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník. A teď v tuhle chvíli míříme do Varů. Na filmovém festivalu měl včera premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. A tady je reakce hlavní aktérky.
1: Naprosto mě to rozsekalo, dojalo a hrozně si toho vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je 6 CDčka, které vyšlo právě firma Warner Music, ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písničky, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, v úterý koncert se svojí kapelou 7.7., v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
2: No a my na Blaníku držíme palce, ať se dokumentu daří, Báře samozřejmě taky, a teď už se vrátíme k písničkám.
0: A dáme si jednu od Báry Basikové. Tady máte, hezké ráno.

Irská zpěvačka Enya tady u nás v dobrém ránu na rádiu Blaník. Já vám přeji hezké vstávání, pohled na hodiny. Za 8 minut už máme 7 hodin. Co před námi, tak další pohodové písničky, třeba Dalibor Janda. Kola se kroutí dál, motor už v práci vstal. Lenka Filipová a tahle romantická.

0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto pro vás.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
6: Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně čekejte oblačno a odpoledne zataženo. K večeru se mohou objevit slabé přehánky, lokálně i slabá bouřka. V odpoledních maximech naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Na silnicích a dálnicích panuje prázdninový provoz, nemáme hlášené žádné kolony a aktuálně ani žádné nehody, tak přihodím některá omezení. Pozor na D8, na 17,5 kilometru směrem na Lovosice, stojí tam porouchané auto. Na výjezdu z Jiren směrem na Úvaly probíhá rekonstrukce mostu, doprava je tam řízena Kyvadlově a práce potrvají do konce července. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Na summit do Ankary zamíří z Česka hned dvě letadla. V Hustopečích proběhne další etapa sanací. Venezuela mlží o počtech pohřešovaných po otřesech.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér i prezident zamíří na summit do Ankary každý jiným letadlem. Šéfem výpravy je Andrej Babiš, který Česko zastoupí na obou klíčových setkáních, tedy na dnešní neformální večeři vrcholných politiků a také na zítřejším hlavním zasedání NATO. Prezident na rozdíl tří summitů, kdy stál v čele delegace, bude jen pouhým členem. Jednání se zúčastní, nebude ale sedět u hlavního stolu. Diamo chystá druhou etapu sanace po havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou. Zahájit chce od 1. září. Zástupci podniků současně jednají také s vlastníky pozemků potřebných pro rozsáhlé sanační práce. Dohody nebo souhlasy mají zatím přibližně k polovině dotčených ploch. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto na Kolínské střední odborné škole informatiky a spojů otevřela první junior centrum kybernetické bezpečnosti. A k čemu je to dobré, to vysvětluje radní Milan Vácha.
10: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
9: Celý projekt vyšel na 70,5 milionu. Ve Venezuele pokračuje odstraňování následků ničivého zemětřesení. Počet obětí stoupl na 3535. Podle agentury AFP se ale nyní venezuelské úřady vyhýbají informacím o pohřešovaných po dvou silných otřesech. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsem tu s Adélkou a přejeme krásné dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
0: Petr Slíva na cestách, jak to s ním vypadá a kde teď aktuálně, za chvíli prozradí a my si pojďme hrát.
11: Rádio Blaník. Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: 2 minuty a bude 7 a tohle už je duet Hany Zagorové, Petra Reska a jejich duhová víla.

0: Máme 4 minuty po 7 hodině na rádiu Blaník, dohrává čerstvě vdaná Taylor Swift, no a my se jdeme podívat na sever.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
3: To máš teda pravdu, tvůj parťák kolega Petr Slíva míří na sever a to by mě teda, víš, co by mě zajímalo, kam asi dnes dál pojede.
0: No tak to bude ideální se ho zeptat, protože včera se nám Péťa přihlásil už po třetí.
4: Dneska popojedeme už na pobřeží Severního moře, protože kousek za Amsterdamem se nalodíme na trajekt, který nás vezme na 16-hodinovou plavbu do anglického Newcastlu, odkud potom začne ta naše cesta na sever. Tak mi držte palce a z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: No a jak Péťa pokročil, tedy kam popojel, tak to se rozumíme po 11. hodině, kdy se přihlásí znovu do vysílání.
3: Skvělý, tak si pojďme hrát za chvíli Petr Naď anebo Dalibor Janda.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Slovenský zpěvák Petr Naď právě teď tady u nás na Blaníku 7 hodin, k tomu 8,5 minuty. Přejeme krásné dobré ráno s Adélkou a za chvíli hezky česky Dalibor Janda a jeho Hurikán anebo Lenka Filipová. Teď už si zase ale s někým povídá.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak Adélko, máš slovo.
2: Příjemné úterní ráno a jak to dnes bude s počasím, tak to probereme s Tomášem Mejstříkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, na našem území máme v tuto chvíli většinou hodně oblačnosti, to znamená zataženo až oblačno, ale v jižní části Čech se obloha protrhala, je tu místy až polojasno. Co se týká teplot, tak jsou poměrně vysoké, aktuální teploty jsou mezi 19 a 15 stupni Celsia a fouká nám jenom mírný vítr.
2: Jak to bude s tím sluníčkem po zbytek dne?
3: S tím sluníčkem to nebude zas úplně valné, čekáme většinou hodně oblačnosti, to znamená oblačno až zataženo. I když ještě dopoledne bude v Čechách místy polojasno, na severu a severovýchodě území se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Dnešní teploty budou poměrně vysoké, čekáme 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 18, tím, že Šumava bude mít až 22 stupňů Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.

0: Ještě 10 minut a máme 7:30. Posloucháte Dobré ráno s Martinem Císařem a Adélou Zahradničkovou, protože kolega Petr Svíva vyrazil na sever a hlásí se nám pravidelně do vysílání. Co dál tady u nás, tak třeba Lenka Filipová. A za chvíli další aktuální zprávy a Monika. Také se přihlásí krajánek Rádia Blaní, kolega přijde do studia a vlastník nám prozradí, kam to dnes bude, kam pojede.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proktoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proktoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
9: Safari Resort Hluboká u Borovan.
10: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
9: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
14: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
13: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
14: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
13: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
15: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
16: A jaké?
15: Alfa křížovky. Ty s duhou.
16: A s tákem.
15: Najdete na levnékřížovky.cz.
16: Alfa křížovky. Kvalita za hubičku.
15: Mua.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
17: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Ty máš ale velký nápis.
17: Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
21: Tak co dělá mladej?
22: Ale včera jsem mu málem nařezal.
21: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
17: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
23: Blaník za volantem.
24: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na trase mezi Táborem a Pískem. U Opařáda na kruhovém objezdu stojí porouchaný kamion a provoz je omezený. S menším zdržením počítejte také na Pražském okruhu, kde přesně ví Ivona z dopravního centra ŘSD.
25: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 15. kilometru ve směru na letiště. Důvodem je hustý provoz na této trase, se zdržíte okolo 10 minut.
24: Šťastnou cestu.
23: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
26: Aktuální přehled každý den.
23: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
27: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červnu. Analytici předpokládají, že meziroční inflace klesla a dostala se pod 2% díky lepší situaci na Blízkém východě. Dálnici D11 mezi Poděbrady a Sackou na Nymbursku čeká oprava. Práce přijdou na víc než 757 milionů a začnou ve druhé polovině prázdnin. Hotovo by mělo být za 78 dní. Budování hotelu u Slánské sportovní haly má začít letos v září. Sloužit by měl hlavně sportovcům, vejít by se jich tam mělo 46. Půjde o modulovou stavbu, její cena přijde na víc než 28 milionů. Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuzí o kontrole zbrojení. Učinili tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin Císař.
0: Jsem tu, přeji krásné dobré ráno s Adélkou a pojďme si hrát.
23: Pohodové České rádio.
0: Lenka Filipová za chvíli tady u nás v dobrém ránu, taky Petr Kolář a vyznání, a nebo písnička Olgy Lounové Jsem optimista. Kolega Vlasta Suk dnes vyráží na trasu. Ano, je to přesně tak. A tak by mě zajímalo, kam to asi bude. Za chvíli prozradí, předtím ještě Lenka Filipová a já s přáním krásného dne.

0: 7.31, Lenka Filipová, prý se tomu říká láska.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A dnes při úterku je to Vlasta Suk. Vlastíku, vítej ve studiu.
2: Dobré ráno, tobě Martine i tobě Arielko, ahoj.
3: Děkuji, krásné ráno. Vlastíku, kam ty se dneska vydáš?
2: Tak letos je rok Tomáše Bati, to asi víte, 150 let od narození. A při této příležitosti vyjel taky po celé České republice Baťův model. Jo, a já dneska zajedu do Strážnice, protože tam zakotvil, takže se posluchači dozvědí, co vlastně uvidí, co se dozví o životě Tomáše Bati a podobně.
3: Tak to zní
0: to zní dobře, to budeme poslouchat. Přihlásí se v kolik?
2: Po 14. a po 17. hodině, tak si to nenechte ujít.
0: Jinak ty jsi se vrátil z dovolené, byl jsi v Chorvatsku, jak
2: no,
0: bylo vlastně?
2: No, krásně, jo? Počasí vyšlo, takže jsem si to užil odpočatý plný sil a opět se můžu vrhnout do krajankování.
0: No vidíš to, Arielko, ten je vysmátej jako houba. Tak jo, děkujeme vlastníku, šťastnou cestu,
2: díky,
0: ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Radio Blaník. Radio Blaník.

0: žádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: čtvrtí nám to letí, za 6 minut máme 7:45 a tohle byla jedna pomádovská John Travolta, zpěvačka Olivia Newton-John. Přeji krásné, dobré ráno.
1: Radio Blaník, počasí.
0: Já vám teda řeknu, že o víkendu počasí pravda nic moc, i když celkem teplo, ale ty přehánky, věď, Adélko, jako...
2: Je to tak a ty přehánky mají ještě právě doznívat dnes a zítra. Dnes nás právě čeká zatažený den až oblačno na některých místech, ale ty vysoké teploty vydrží, může být až 30 na severu a severovýchodě okolo 24. Celkově v tom týdnu se bude postupně ta teplota jen zvedat, v pátek 28, no a víkend se ponese ve znamení tropických teplot, tady může být 29 a někde můžou teploty dosáhnout i 31.
0: Ale ten pátek, ten je pro nás a naše posluchače hodně důležitý,
2: ve? Je to tak, je to tak. A to bude krásné počasí, takže to se hodí.
0: A za chvíli na tohle téma podrobně, protože tým Rádia Blaník míří k vám. Tentokrát to bude město Pelhřimov. Tak poslouchejte dál Blaník. Za chvíli Olga Lounová, a apropou, ta tam vlastně taky zaspívá.
3: Slunce dá nám svítí, slunce dál svítí.
4: Navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
3: Zaznít může kdykoliv.
4: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
3: Zavolejte na 800 109 109
4: a buďte ve hře.
3: Slunce dál svítí.
4: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída, vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky, každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo, milion, a k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů, to je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
13: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
12: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
13: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
12: Auto Esa u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: Je přesně 7:45 na Blaníku, dohrává Olga Lounová a její Optimista. No a i na Olgu Lounovou se můžete těšit už v pátek na našem letním koncertě, konkrétně v Pelhřimově, a víc už prozradí Martin.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Je to přesně tak, jak řekla Adélka, letní koncert Rádia Blaník už tenhle pátek, budeme se těšit 10. července, dorazíme na náměstí v Pelhřimově od 17 hodin, na Masarykově náměstí bude náš program, zaspívají, jak jste slyšeli, Olga Lounová, dále to bude také třeba Slza, na to se těším, protože Slza, to je taková paráda pro mě, já je mám rád.
3: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát.
2: Dále to bude Blanická kapela nebo Vojta Nedvěd.
3: Jako do srdce nůž, smutek hraje.
2: A co vstupné, to se neplatí, letos pro vás máme navíc speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blanika Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte už pátek 10. července v Pelhřimově. Tak teď víte všechno, kdo zaspívá, zahraje v kolik hodin, no prostě těšíme se na vás.
0: No ale ještě nevíme, kdo bude na pódiu, kdo bude moderovat, Martí.
2: Já tam budu, já už se hrozně těším, protože Pelhřimov moje oblíbené město. Skvělí lidé a doufám, že vás přijde hodně, protože počasí má taky přát. A ty se tam taky objevíš, ale?
0: Ano, ano, mě můžete najít někde pod pódiem, já tam budu běhat s telefonem a všechno zaznamenávat na naše sociální sítě.
2: Neboj se, já tě na to pódium vytáhnu.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Ještě 12 minut a bude 8 hodin, za chvíli zprávy, podíváme se na silnice, o tak na počasí. A teď by to chtělo nějakou letní Mr. President a což takhle...

0: 7:55, posloucháte Rádio Blanika. Krásné, dobré úterní ráno přeje Martin Císař a za chvíli tu budou Michal David.
1: Život je náš, nezbývá čas.
0: Činasky.
1: Možná se ti zdá.
0: A nebo Josef Laufer. Na Blaniku hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít polojasno až jasno, postupně oblačno, odpoledne zataženo a k večeru se mohou objevit slabé přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty zamíří mezi 25 až 28 stupňů a sem tam zafouká i silnější vítr. Jdeme na silnice.
6: Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Blaník za volantem.
5: Pevné nervy budete potřebovat na dálnici D7 na 4. kilometru ve směru na Prahu. Bourala tam dvě auta. Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna, jak zjistila Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde budete v koloně popojížit mezi 29. až 23. kilometrem z důvodu dopravního omezení u mostu Šmejkalka.
5: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Babiš s Pavlem zamíří na summit do Ankary. Česká armáda už má jeden z nových letounů. Ústavní soud řešil stížnost bývalého šéfa Motola. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání by měl dorazit taky americký prezident Trump. Za Českou republiku letí do Ankary po půlročních sporech premiér Andrej Babiš a taky prezident Petr Pavel. Česko místo něj bude zastupovat právě premiér. Do Česka přiletěl první ze dvou transportních letounů. Armáda je pořídila v Brazílii i s vybavením za víc než 11,25 miliardy. Stroj je schopen přepravit vedle lidí i těžkou techniku. Celkem 80 cestujících až 26 tun nákladu. Plně naložený letoun doletí 2000 kilometrů. Letouny budou vybaveny taky pro vzdušné hašení požárů. Ústavní soud rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která i začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě, ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Brno dělá další krok k lepší zdravotní péči pro své obyvatele. V Tuřanech vznikne nový dům zdraví. V rámci projektu tu počítají taky s revitalizací přilehlého okolí a parkování. A víc ke stavbě dodává mluvčí města Klára Opálková.
3: Dům zdraví nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici se tady vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a další služby související se zachováním dostupnosti základní zdravotní péče. K dispozici budou i cvičení, masáže či rehabilitace.
2: Zhotovení zařízení vyjde na asi 190 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
4: Jsem tu a přeji krásné ráno, je 8.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Tohle je Rádio Blaník, s vámi je Martina, také Adéla, za malou chvíli už Josef Laufer a s Bohem láskou já jedu dál a také pozveme ranního hosta. Dáme si jednu reprízu, kterou připravil kolega Petr Slíva. Tak hezké úterý, pozor, dneska není pondělí, ať se nespletete jako já po ránu, ale je pravdou, že do vysílání jsem to nedal. Přeji krásné vstávání, ať se dobře poslouchá.
5: Jak rád bych dostal ještě jeden věr,

Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a ty naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko.

to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: 8 hodin 9 minut, to byl Michal David a Život je náš. Za chvíli třeba skvělá písnička, možná skupiny Činasky. A svého času probouzel Péťa koho? Poslechněte si.
1: Jaká jsou rána u Lucie Zedničkové? V kolik tak vstáváte, kdybych vám nezavolal, kdybychom na tom nebyli domluveni?
2: Hele, je to úplně jednoduchý. Já mám 3 zlatý retrievery, který do mě kolem 6:30 začnou žduchat, že chtějí jít ven, jo. Naštěstí pro mě to obnáší ráno teda jenom otevřít dveře, aby mohli vyběhnout na zahradu. Samozřejmě pak jako přes den děláme procházky, ale ty rána jsou jako jenom o tom otevřít ty dveře, ale musím s tím stole vstát a většinou už jako vždycky si říkám, ještě si půjdu lehnout, ale většinou už jako se to nestane a uvařím si kafe a nějak jako začnu fungovat, no.
1: Já mám strašně rád retriever, to je prostě kamarád pes, ale vím taky, kolik je z nich chlupu a u vás je to krát 3?
2: Ano, u nás je to krát 3, no. A to vám řeknu jako zrychleně historku, my máme stařičkou, už jako takovou jako Senku, Májušku, a protože už byla, ona je trošku obézní a už byla taková líná, tak jsme s dcerou, že jí pořídíme štěně, aby jako rozpohybovalo holčičku Fenku, jo. Tak jsme si jeli vybrat štěně, Fenku, tam nám řekli, že Fenky už došly, že byly jenom 3, že už jsou zadaný, tak jestli chceme kluka, a protože Mája je ze zdravotních důvodů kastrovaná, tak nám to nevadilo, jsme říkali, ok, tak kluka. Tak já jsem si vybrala Falka, dcera si vybrala Huberta, nedohodli jsme se, kterýho z nich tam necháme, kterýho si vezmeme, tak jsme si vzali oba. Takže my jsme si jeli pro Fenku a vzali tři, jsme s dvěma klukama.
1: No a máte to doma krát 3, no výborně.
2: Máme to doma krát 3, máme doma 5 vysavačů a musím říct, že i ano, my máme takový ten robotický, jak jsem říkala, že mi to jako usnadní, tak ten vůbec, ten je zakuckaný za 5 minut, ten vůbec nefunguje, jo. Mám doma speciální vysavač na zvířata, na zvířecí chlupy, prostě speciálně konstruovaný vysavač na vůbec, jako ten je dobře, ten vydrží 15 minut, takže jako ty chlupy, ty jsou všude, no. Ale tak už jako jsme se s tím, a já protože chodím strašně ráda v černým. Já mám ráda černou barvu, jako se týče oblečení, jo. Takže já prostě, já furt mám i v kabelce takový ty lepící válečky, to zná, jo?
1: No,
2: tak ty máme na každém rohu, na každý poličce, já to mám v kabelce takovou miniverzi, kterou jsem si někde pořídila, protože neustále prostě se válečkuju, že někdy je to fakt ostuda. A když třeba jsem točila, teď jsme se převlíkali v té kostymerně, tak já vždycky těm kostymerkám, že oni nám tam skládali to naše civilní oblečení, chudáci holky, vždycky holky, já se strašně omlouvám, a tam hrozně chlupatý, že ráno prostě v 5, jak jsem vstávala, tak už jsem se nestačila v obrat. A oni se mi nejdřív smáli a pak říkají, ne, to je v pohodě, už se na mě zvykli.
1: Nicméně, Lucie, když vás mám ještě na lince, já toho musím využít a já se musím zeptat, protože na to myslím celý svůj život. Jak je to s tou skupinou Lucie? Opravdu se jmenuje po vás?
2: Jo.
1: Jo, je to tak, je to pravda.
2: Je to pravda. To bylo prostě z té naší éry, to jsem ještě byla na Gimplu, no. To je strašně, strašně let zpátky.
1: Lucie, hlavně, ať se vám daří.
2: Mějte se krásně a děkuju, že jste mi zavolali. Mějte se.
3: Ranní host. Rádio Blaník. Léto s Blaníkem.

0: Byli česky, slovensky Adam Ďurica Nelutujem, anebo činasky a písnička možná.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: A je tu kolegyně Adélka Zahradníčková. Adélko, hezké ráno ještě jednou a pověs nám, jaký ten dnešek vlastně bude.
2: Krásné ráno i tobě. Dnes nás čeká den, který bude převážně oblačný až zatažený, i když zatím to tak nemusí vypadat, protože v Čechách může místy být až polujasno, takže tady vykukuje ještě sluníčko. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 v odpoledních maximech. Chladněji bude na severu a severovýchodě. Tady teploměr neukáže víc než 24 stupňů Celsia a na horách bude okolo 18.
0: Tak díky moc a my si pojďme dál hrát.
3: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
0: A jak jsem slíbil, tak je tohle už je Adam Ďurica. Vy posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník s Martinem a Adélou pro to dnešní ráno. Peťa je na cestách a vrátí se za 3 týdny.

0: Možná. To byla skupina Činasky, za 6 minut už máme 8:30. Přeji vám krásné dobré ráno, posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník s Adélkou a Martinem a za malou chvíli další pohodové písničky. A pozor, budu mít také pro vás šunku na kosti od Leka, 7,5 kg pro někoho z vás. Jak ji získat, za chvíli prozradíme, Adélka už připravuje vstupík, tak za chvíli si to dáme. Další ranní zprávy a Monika Holubová a potom taky Daniel Landa. Cesta je ta. Skvělé ráno, krásné úterý, Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
10: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
9: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
2: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
1: Potřebujete auto na výlet?
2: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
1: Nebo chcete styl na každý den?
2: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
1: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
2: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na Exim Tours.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna, kde přesně a jak dlouho ví vlačka z dopravního centra ŽSD?
3: Přes držením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde budete v koloně popojíždět mezi 29. až 23. kilometrem z důvodu dopravního omezení u mostu Šmejkalka.
2: Pevné nervy budete potřebovat na příjezdu do Prahy i po D7 na 4. kilometru bourala dvě auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna dnes bude opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům je vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení budou řešit taky návrh na obnovení EET. V brněnských Tůřanech vznikne nové zdravotní středisko. Jeho výstavba přijde na 191 milionů. Dům zdraví by měl stát do roku 2030. Dva čeští horolezci přečkali noc v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu Grossglockneru. Zaskočilo je prudké zhoršení počasí. Sestoupit jim pak pomohli záchranáři. Mezinárodní olympijský výbor by měl zveřejnit program her 2030. České snowboardistky by se tak měly dozvědět, jestli v programu zimních olympijských her zůstanou paralelní závody. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin Císař.
6: Ano, jsem tu s Adélkou, jsme připraveni, přejeme krásné dobré ráno a za chvilku je to tady.
1: Pohodové České rádio.
6: Co je tady? Nabídka šunky pro naše posluchače. Za chvíli prozradíme s Adélkou víc. Teď už FR David.

0: 8.34, vy posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník, s vámi Martin a Adéla. V tuhle chvíli pro vás mám skvělou věc. Blaníci, už jste se zaregistrovali do našeho klubu posluchačů? Že ne? Je, ale Adélko, to je obrovská chyba, viď?
1: Je to tak, protože právě byste teď mohli vyhrát.
0: No jasně.
1: 7,5-kilovou šunku Leko.
0: Jo, a je navíc na kosti a budeme ji rozdávat po celé prázdniny a budeme ji vozit pěkně každou sobotu. 7,5-kilové šunky od Leka jsou tu pro vás.
1: Je to tak, ty už si to naznačil, jak ji vlastně vyhrát, lehčí to už ani být nemůže, stačí velice málo, běžte na náš web radioblaník.cz, tam se přihlašte do klubu posluchačů a přímo právě v tom klubu posluchačů se můžete zaregistrovat do hry, hlavně nám tam napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem, no a pak k vám možná dorazí naši krajánci a když uslyší naladěné Rádio Blaník, tak šunka je vaše.
0: Adélko, to je tak jednoduchý, hele, já takhle, tady si takhle klofu. Enter, potvrdit. A jsem přihlášen.
1: Je to tak.
0: A teď už jenom čekám na to, kdy mi ji přivezu. To je vy, jak jednoduché, jak prosté. A navíc, pokud budete přihlášeni, tak vás čeká spousty výhod.
1: Určitě. Například si tam můžete, jsou tam samozřejmě další soutěže, a také si tam můžete přečíst třeba články ze zákulisí, zatímco budete čekat na tu šunku od našeho krajánku.
0: A k tomu se vlastně ostatní nedostanou.
1: Mm-hmm.
0: Že takový bonus, dá se říci.
1: Ano.
0: Tak jo, pojďte s námi do toho, šunka od Leka je tu pro vás.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
0: Osmá hodina, 36. minuta, tohle už je Dani Landa a písnička Morituri te salutam. Hezké ráno, krásné úterý všem.

0: Dobré ráno, Rádia Blaník. Hezké ráno přeje Martin Císař a se mnou také Monika Holubová. S ní míříme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, neúspěch českého týmu na fotbalovém šampionátu rozjel po rezignaci trenéra Koubka hledání nového kouče. A už se také objevilo první jméno možného Koubkova nástupce. Mluví se o Jürgenu Klinsmannovi, kterého má podle informací iDNES.cz považovat generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd za volbu číslo jedna. Další sportovní média to ale vidí spíš jako nepravděpodobné. Už loni se po odvolání Ivana Haška řešila zahraniční cesta, ale vše ztroskotalo mimo jiné i na finanční náročnosti. Hledání nového trenéra tak pokračuje. První ostrá zkouška přijde pro nároďák už na podzim, kdy Česko čeká Liga národů A. A mezi tím se ale na světovém šampionátu hraje o čtvrtfinále. Do něj proklouzli další dva účastníci. Jedním z nich je Španělsko, které 1-0 vyřadilo z dalších bojů Portugalsko s hvězdným Ronaldem v sestavě. Ten obcházel tribuny stadionu v Dallasu po skončení zápasu se slzami v očích a diváci skandovali jeho jméno. Prohra v osmifinále byla pro něj posledním utkáním na fotbalovém mistrovství světa. Ronaldo si na turnaji připsal 3 góly v 5 duelech. A další budoucnost v reprezentaci prý teprve zváží. Dál postupuje také Belgie, která si v Seattlu porazila se Spojenými státy 4-1. Za ty bojoval přímo u FIFA i americký prezident Trump. Přiznal totiž, že požádal jeho šéfa Infantina o přezkoumání faulu, za který dostal americký útočník Balogun červenou kartu v utkání proti Bosně a Hercegovině. Tolik fotbalový speciál, další to bude před 1:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.

0: Dobré ráno, Rádia Blaník, za 10 minut máme 9 hodin. Přeji vám krásné dobré ranko a za chvíli dopoledne na Blaníku těší se kolega Pepa Černý, bude tady s Adélkou Zahradničkovou a bude tu taky...
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Tak to jsem, Áďo, zvědav, do kterého roku se letos vypravíme.
3: No, já už to vím, doufám tedy, že to ví i Pepa. A je to rok, kdy se třeba v Praze narodila první česká paterčata.
0: To by mohl být rok... A já to neřeknu.
3: Neříkej, ale my si ještě pustíme písničku, která je z toho tajemného roku, ta nám třeba napoví.
4: Já nezapírám to, že se mi stýská a netušil se...
0: Pepa Wagner, no jo, tak to by mohl být rok 2000. Ne, já víc neřeknu. To by už potom nemělo tu cenu, to by nemělo ten význam, tak se s vámi těším zase ve vysílání Blaníku. Za chvíli tedy Adélka a Pepa. Mějte se skvěle, užijte si den a tohle je báječný Marek Ztracený. Pro vás.

0: dojde den. Marek Ztracený a Vítr do plachet na Blaníku. A teď už nás čekají písničky pouze z jednoho jediného, ovšem tajemného roku. Divoký byl tehdy hrál Vstávej.
1: Vždyť já jsem do tebe blázen, vstalej, nenech mě čekat.
0: Škvoři přišli se sílou starých vín.
1: Že věci některý jsou neměný.
0: A Mandraže jsme tehdy měli pořád ještě jako na dlaní. Co, už tušíte, jaký bude ten tajemný rok? Každopádně vám budeme i v tajemném roce hrát, hlavně hezky česky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 9.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Jde na vás jaro? Na nás taky.
6: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Krásné dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně oblačno, k večeru místy zataženo a velmi lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů a sem tam zafouká i silnější vítr.
9: Jsme Blaník.
2: Pohoda.

0: Daník za volantem.
1: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60,5 km došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a kolona se tvoří mezi 58. a 61. kilometrem.
1: Pozor, dejte na Benešovsku v Netvořicích v Újezdské ulici. Srazily se tam dva autobusy. I tady zdržení narůstá. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Vláda chce na obranu předat příští rok miliardy. Češi stále na blackout připraveni nejsou. Muchovou čeká boj o wimbledonské semifinále. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zástupci Česka odletí z pražských Kbel na summit NATO v Ankaře. Po půlročních sporech tam míří i prezident Petr Pavel. Babiš před odletem v České televizi řekl, že v projevu schváleného vládou bude mluvit o splnění závazku Česka vydávat na obranu 2% HDP.
5: Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy. My samozřejmě nebudeme lhát veřejnosti, jak to dělala Fialova vláda, že vždy slíbili, že to bude minule 2,2% a nakonec to bylo 1,86%.
4: Aby Česko 2% HDP dosáhlo, vláda podle Babiše přidá na obranu příští rok 630 miliard korun. Češi se blackoutu neobávají, jejich připravenost se po loňsku nezměnila. Češi se tedy nebojí a aktivně se o správný postup zajímá podle agentury Ipsos zhruba 40% obyvatel. Třeba víc než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Ochranné stání pro lodě má být v Pardubicích hotové dřív. Nyní ho staví ředitelství vodních cest a v budoucnu poslouží i při stoleté vodě. Lodě tam budou stát při povodních nebo když budou čekat na proplavení komorou. Úvaziště vzniká v dolní rejdě plavební komory. Teniska Karolína Muchová dnes může postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnském utká s Naomi Osakovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níž. 29-letá česká tenistka je ve čtvrtfinále Wimbledonu po třetí po letech 2019 a 2021. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
6: Je to tak a nejenom já, ještě Adélka.
0: Rádio Blaník, tajemný rok.
6: Zahradníčková Adélka. Ahoj.
7: Ahoj, Pepo.
6: My jsi ještě nepozdravili, viď, v éteru takhle.
7: Je to tak.
6: Já koukám, ty máš tento mikrofon třetí, na to si budu muset zvyknout, přátelé. Víte, já tady nesedávám často v tuto hodinu. On tady bývá kolega Petr Slíva, to určitě dobře víte. On to dělá nejlíp, ten tajemný rok. Ale on zároveň nejlíp jezdí obytňákem na sever. Tak jsme si střihli a on jel na sever a já tady sedím. Ale jsem strašně rád, že tu s vámi mohu sedět. Přátelé, dneska to bude takový rok, který, jak bych vám napověděl první nápovědou, to už je tisíciletí, ve kterém se narodila Adélka. Jo, tak to je první nápověda. No a taky vznikla tahle písnička. Krásné dopoledne.

0: Rádio Blaník, Tajemný rok.
1: Stále ladíte Blaník a Tajemný rok, přátelé. A tady zvoní strašně moc telefonů, přestože jsem dal jenom jedinou nápovědu nehudební. A to byla, že to je tisíciletí, ve kterém se narodila Adélka. Tak zvedáme telefon.
2: Dobrý den, tady Marek.
1: Marku, dobrý den. Jaký je to rok podle vás?
2: 2019, asi tak nějak.
1: 2019, myslíte? A to byl pro vás nějak zásadní rok?
2: No, zásadní, protože si pamatuju tenkrát, tam byl Rádio Blaník.
1: Kde?
2: Ve Znojmě.
1: Počkejte, Jáselek, jo, vy myslíte koncert, Jáselek, že už Blaník není, ohlídnout a všude jsou tady ty loga, takže v pořádku. No tak Marek typoval rok 2019. Já vám ještě dám pár nápověd navíc, jo. Pojďme k zásadním osobnostem. Opustila nás třeba Margaret Thatcherová, jo. Ne, že si to budete googlovat, jenom zkuste tak jako v hlavě si to přeformulovat, co by to mohlo být za rok. Dále, koho ještě bych vám... Lou Reed nás opustil. A já jsem ještě na Lou Reedovi byl na koncertě. Nebyla to moc velká zábava, to přiznávám. Ale Lou Reed nás právě toho roku, který hledáme, konkrétně 27. října, opustil. Přátelé, volejte a pište, protože mě zajímá, jestli to trefíte podle těchto dvou nápověd, dvou známých osobností. 603 118 118 pro vaše SMSky a 800 109 109 to je na telefonáty. My si probereme potom ty SMSky, viď Adélko?
3: Ano, je to tak. Už koukám, že nám tady chodí, takže tipujte dál.
1: Tak, Miley Cyrus, Wrecking Ball, taky tam vznikla v tom roce. Se Miley houpala na té bourací kouli, vzpomínáte? Jak se tomu říká? Demoliční koule. Tak.

0: Radio Blaník, tajemný rok.
1: To byla ona, Miley Cyrus, houpala se na té kouli a do toho, tady připomněla Adélka, olizovala bourací kladivo, takzvaný kalač.
2: Ano, to já se pamatuju naprosto vyvině.
1: Ty jsi byla na škole v Přírodě v tom roce?
2: Určitě, já jsem ještě chodila na základní školu v tom roce.
1: Tak, a přišly nějaké SMSky, Adélko?
2: Přišly, napsala nám třeba Katka z Plzně, krásné slunečné ráno, myslím si, že dnešní tajemný rok je 2013 podle písniček. V tu dobu jsem už čtvrtým rokem žila v Ázii, kde jsem se vdala, teď jsem v práci a moc ráda vás poslouchám.
1: Ono vlastně podle těch písniček se to pamatuje velmi dobře, když se to tak člověk potom vezme kolem a kolem. Máme ještě nějakou jinou SMSku.
2: Napsala nám ještě Marie z Přepych, v novém týdnu se opět pokouším typovat tajemný rok. Myslím si, že jde o rok 2013, to jsem odcházela koncem dubna do důchodu a v prosinci mi bylo 60 let.
1: A já přidám taky nápovědu. V tom roce skončil Václav Klaus jako prezident. A pořád ještě hráli Mandraže. Ještě dlouho hráli potom. Tohle byla písnička Na dlani z toho našeho tajemného roku. Tak pište 603 118 118 a délku baví číst SMSky. Posloucháte Blaník.

0: Co bude dál, to je otázka klíčová. Dál budeme dávat nápovědy, přátelé, zvoní tady telefony, tak pojďme zvednout jeden z nich. Adelko, seš pro, abych zvednul telefon?
1: Zvedni.
0: Tak jo, halo, halo.
2: Dobrý den, tady Marie Černošice. Dobrý... Tak já titulu rok 2013, podle britské premiérky, která porodila, vy jste tam mluvili o pěti paterčatech, tak ona porodila dvojčata zase pro změnu.
0: To je dobrá zajímavost, děkuju vám moc krát. A zažila jste něco vy zásadního v tom roce, který je podle vás ten dnešní tajemný rok?
2: No, je na konci je 13, o tom nebudu mluvit, já jsem pověrčivá.
0: Dobře, tak jo.

0: Takže tahle žila 1925 a 2013 umřela a porodila ty dvojčata.
1: Myslíte, jo? Dobře.
0: Takhle nějak by to mělo být.
1: Tak jo. Tak takhle to vidí naše posluchačka. A Adélko, mě by zajímalo, jak vypadají SMSky.
2: Mám spoustu SMSek, já ti přičtu třeba od Magdy z NASA, ta typuje rok 2000.
1: Já myslím, z NASA. Magda z NASA, kdyby nám psala.
2: Z NASA. Ta typuje rok 2013 a napsala, v té době jsem na stará kolena začala studovat na Univerzitě Karlově, přeji všem pěkný den.
1: Mě by strašně zajímalo, jak stará kolena to tehdy byla.
2: Tak já bych třeba nám ještě napíše, Magda.
1: Já bych řekl, že moc ne. Další SMSku, prosím.
2: Napsal nám třeba Mirek, ten typuje rok 1998 a napsal k tomu vzpomínku, to jsem letěl poprvé do USA za synem. A pak tady máme ještě jeden anonymní tip na rok 1999.
1: 1999, Wrecking Ball, to je brzo si myslím 1999. Navíc Adélka podle mě v tom roce ještě nebyla na světě.
2: Máš naprostou pravdu. Peťo, Pepo, děláš si čárky?
1: Nedělám si čárky. Tak mám si dělat čárky? Kdo se trefil, jo? To tak, vidíte, to se takhle dělá v tajemném roce. Pořád se člověk něco učí. Já vím, že v roce v tom dnešním tajemném roce se stalo tohle.
3: Jak už zaznělo, tak ten dnešní den, dnešní večer, 19. hodina a 7. minuta je velkým dnem pro všechny katolíky, pro všechny římské katolíky, protože římskokatolická církev má svou novou hlavu, tedy zvoleného papeže.
1: No a kdo pak to byl?
4: Novým papežem je argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který si zvolil jméno František.
1: No vzhledem k tomu, že František už je po smrti, tak to není úplně za rohem, ten tajemný rok, ale zároveň to zas tak dlouho není, protože všichni pamatujeme samozřejmě ještě Benedikta, Jana Pavla II. A tak dále. Pište, přátelé, 600 318 118 a klidně volejte 800 109 109. Posloucháte Blaník a tajemný rok. Za chvilku ho najdeme.
5: Máte doma solární elektrárnu?
6: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
5: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
6: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
5: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
6: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
5: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
6: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirář.
14: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
15: Migové,
16: Harley,
15: Xindle X,
16: Tomáš Klus.
15: Jdeme na hrady.
16: 10. a 11. července na hradě Točník Žebrák.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
16: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na hradech.
18: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
19: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
20: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
21: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
20: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
21: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
20: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
21: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
20: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
21: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
22: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
23: Ve vlaku či autobusu,
24: v čekárně u lékaře,
23: anebo na procházce v lese.
24: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
23: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
24: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Rusie bílá, jsem to já, zpívala v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tajemný rok, bohužel ne s Petrem Slívou, protože ten je v obytňáku a míří na sever. Ale my to spolu nějak přežijeme. Adélko, prosím tě, co SMSky, jak to vypadá?
3: Chodí, přišla nám jedna SMSka, já si myslím, že jde o rok 2000 nebo 2011, podepsal se Marek. Tak já připisuju čárku trak oběma rokům, 2000 i 2011.
0: To jsi udělala dobře. Adélko, ty máš určitě nějakou zajímavost o tom roce, že jo?
3: Ano, já jsem si našla, že v tajemném roce, konkrétně v květnu, proběhlo 77. mistrovství světa v ledním hokeji ve Stockholmu a v Helsinkách.
0: A víš, jak jsme tam dopadli?
3: Vůbec netuším, doufám, že dobře.
0: No, já si myslím, že moc dobře ne, člověče.
3: Tak já si tipnu, že jsme byli třeba třetí.
0: Třetí? Člověče, já koukám na... Ne, třetí jsme nebyli. Vypadli jsme ve čtvrtfinále se Švýcarskem. Švýcarsko nás tehdy přejelo 2-1 a my jsme jeli domů normálně. Tak co to bylo za rok, přátelé? Já vám ještě napovím teda jednou takovou kulturní záležitostí. Vznikl takový film, ve kterém hráli opravdové české herecké hvězdy a hráli tam kapelu, takovou jako starší kapelu, která se postarala o svůj vlastní comeback.
4: Tak jsem si říkal, kdybychom se s klukama dali třeba dohromady, co by to lidi zajímalo?
5: Tyhle, na vás bude lidi zajímat už jenom to, jestli nějak zajímavě nebo morbidně umřete.
4: Já ti říkám, že revival letí.
0: Jsem nám rozpoznal Geniu Genzera, tak ten tam hrál určitě, kdo ještě tam hrál.
6: Dáme to do novin, Smoke je zpátky, český Rolling Stones.
7: Kde se tu bereš?
8: Tam měla být ještě 2 měsíce.
9: Prohlásila ředitelku Ašrámu za indickou rasistku.
10: Tak se do toho pustíme? Já
8: doufám, že to bude comeback, jako za Patry, za všetky.
0: No, slyšel jsem tam Pavla Nečase, ten už je taky... Jako už mezi námi není, bohužel. No, hádejte, přátelé, pište 600 318 118, volejte 800 109 109 a tohle je Avicii, ten už tady taky není.

0: Pepa Wagner nezapírá v tajemném roce. A pojďme rovnou na SMSky, které tady prohledává Adélka. A před chvilkou si mi Adélko říkala, že píše někdo, kdo se v tom tajemném roce, myslí si to aspoň teda, narodil. Je to tak?
1: Je to tak. Napsala nám Terka, ta si tedy typuje rok 2013 a právě napsala, v tomto roce jsem se narodila, moc ráda vás poslouchám, tak to vždycky potěší.
0: To je hezký. Já ještě přidám, že teda v tom tajemném roce se nejenom lidé rodili, ale také nás opouštěli. Opustila nás třeba paní Jiřina Jirásková, anebo pan Karel Čáslavský. A máš opět slovo.
1: Můžete typovat i třeba na našich sociálních sítích. Já se tady mrknu na Facebook a tady třeba Mirka typuje také rok 2013, takže k němu přidávám čárku.
0: Přesně, Adélko, kolik čárek už máš u roku 2013?
1: No, hodně, je jich tady požehnaný.
0: Že jo, to si myslí většina lidí.
1: Ano, ale jinak tady typujete i rok 98, 99, 2000, 2011 a nebo 2019.
0: Já tady zvednu telefon. Halo, halo, dobrý den.
2: No, dobrý den, do Rádia Baní.
0: Dobrý
2: tady Dušan a vedle mě spící závozník. Tak,
0: povídejte.
2: Já bych chtěl tipnout, nejdřív ale pozdravím můj potíšek, kamaráde, Adélku. Díky nápovědě od kapely Škvor a jejich nejlepší písničky, co kdy vydali, Síla strajch vín,
0: no,
2: tak je to přesně rok 2013.
0: Adélko, co na to říkáš?
1: No, já moc děkuju, hlavně za to, že mě takhle hezky zdravíte. Dobrý den, já vás taky zdravím. No a uvidíme, dozvíme se na konci hodiny, ale souhlasím s tím, že opravdu Síla starých vín je nejlepší písnička, kterou Škvor kdy vydal, to potvrzuju.
0: Je to tak. Tak se mějte hezky a šťastnou cestu. Naschledanou, díky.
2: Děkuji moc a spoustu krásných písniček. Děkujeme za ně.
0: Nemáte vůbec za co. Tak ještě jednou šťastnou cestu. A za chvilku se, přátelé, už dozvíte, jaký rok vlastně hledáme. Třeba to bude ten rok 2013, nebo 11, nebo 12, nebo 15, 16.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Adélko, tohle byly One Direction, že jo?
1: Ano, je to tak.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Story of my life, to byla píseň od skupiny One Direction, která vznikla v našem tajemném roce, který hledáme. A tady zase zvoní telefony.
4: Dobrý den, tady Olda z Hudlice, já tě zdravím, Pepo i Adélku. A já tu rok 2013.
0: 2013, a proč pak si to myslíš?
4: No, to byl takový zlomový rok, protože 13. ledna roku 2013 se mi stal úraz. Aha. To bylo takový záporný a to kladní bylo, že od té doby nepiju.
0: No, to je dobrý. Tak ať to vydrží. Mějte se hezky, no. Nebo měj se hezky. Ahoj.
4: Taky, ahoj, ahoj, Pepo.
0: Adélko, jak vypadají SMSky?
1: Napsala nám třeba Anička, ta typuje rok 2014 a napsala, to je rok, kdy se mi narodila první dcera.
0: To je hezký. A já to zase vyvážím, teda opustil nás Pavel Bobek v tom roce. No, a nejenom on, těch lidí byla spousta. Ještě bych zmínil jednoho hudebníka, za chvilku nám bude hrát Olympik, tak opustil nás taky Milan Ferda Peroutka, bubeník Olympiku. Adélko, ještě přihoď prosím ti jednu SMSku.
1: Napsal nám Marek a já přidám tedy ještě jedno jméno do té plejády jmen, které nás opustili, byl to třeba Vladimír Čech, a jinak Marek typuje tedy rok 2013 a napsal k tomu, v té době jsem byl na střední škole.
0: Ano, Vladimír Čech to byl náš blanický kolega, měl u nás krásný pořad. Tak to asi odhalíme, ne?
1: Je to tak, jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak to byl rok, přátelé.
2: 2013.
0: No, teď by měl asi zaznít potlesk, čo?
1: Tak já ti ho udělám.
0: Tak přátelé, skoro všichni jste to uhádli. A tehdy v roce 2013 taky vznikla písnička V šíleném kolotoči. Adélko, ty už odcházíš, tak se měj krásně. Děkuji ti za spolupráci. A ať dneska nejsi v šíleném kolotoči.
1: Moc krát děkuji, já se na tebe budu těšit zase zítra a přeju krásné vysílání.
0: Děkujeme moc. No a tohle je Lucka Vondráčková. Krásné dopoledne, přátelé.

0: Tak, takový byl tajemný rok. Na vlnách Rádia Blaník, přátelé, my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky. Zahraje nám třeba Lucie. Taky Olympic. Dušku nemít, nic mi nepovíš. I skupina Krištof. Na Blaníku vám celé léto hrajeme, hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty se nám budou dnes pohybovat mezi 25 až 28 stupni. K tomu bude většinou polojasná až jasná obloha, postupně oblačná, k večeru zatažená a přehánky. Sem tam zafouká také silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60,5 kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a kolona se tvoří mezi 58. a 61. kilometrem.
2: S dalším zdržením je tu Ivona.
5: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 15. kilometru ve směru na letiště. Důvodem je hustý provoz na této trase, se zdržíte okolo 10 minut.
2: Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Pavel odtajnil svůj program na summitu Fankaře. Poslanci budou řešit obnovení EET. Strakonická nemocnice nabízí novou aplikaci. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Po premiérovi Andreji Babišovi vyrazil na summit NATO do Ankary také prezident Petr Pavel. Před odletem řekl, že summit se odehrává za složité mezinárodní bezpečnostní situace, takže hlavním tématem budou skutečné výdaje na obranu. Pavel prozradil, že se zúčastní neformální večeře lídrů. Dnes bude na business fóru obraného průmyslu v rámci Aliance a také na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Sněmovna dnes bude opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. K opětovnému posouzení s úpravami vrátili senátoři. Ve druhém čtení budou poslanci řešit taky návrh na obnovení EET. Upravený systém má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést miliardy korun veřejným rozpočtům. Jednání zřejmě potrvá do noci. Digitalizace zdravotnictví mění způsob komunikace s lékaři. Třeba Strakonická nemocnice nabízí novou aplikaci s názvem mZdraví. Co všechno umí, vysvětluje náměstek ředitele Michal Pelíšek.
8: Aplikace umožní našim pacientům se například objednat na vyšetření a nebo také poslat požadavek na předpis léku, který ten pacient dlouhodobě užívá, aniž by musel třeba telefonovat do naší ordinace.
7: A kromě toho můžou pacienti nahlížet i do své zdravotnické dokumentace. Europoslanci dnes budou hlasovat o právech cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne je také debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu. Hlasovat budou také o zahájení řízení, které má prověřit, jestli evropská politická strana Evropa suverénních národů dodržuje unijní hodnoty. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu opět po Pepa Černý.
0: Jsem tady, děkuju moc.
1: Pepa Černý.
6: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nám zbývá do 10. hodiny. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. A já mám pro vás hru Víc nebo míň. Tak poslouchejte pozorně, za chvilku se dozvíte, o co hrajeme, a hlavně se dozvíte heslo. Teď je tady Olympic a 8. den. Ten nám schází všem.

Lucie a šrouby do hlavy. Posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, všimli jste si, jak se vylidnila velká města? Všichni jsou na dovolené. Teda všichni ne, ale spousta lidí ano. A vypadá to, že se objevují nové trendy v cestování. Už tolik nefrčí létání, dokonce jde trošku do pozadí i ježdění autem a teď nastupuje doba drážní, nebo řekněme železniční, či vlaková. Zkrátka přibývá lidí, kteří volí právě vlak jako ideální dopravní prostředek k cestě na dovolenou. Vlakem se dostanete vlastně kamkoliv, i na Balt nebo na Jadran a cenově je to poměrně výhodné, navíc po cestě si můžete dát normálně třeba, já nevím, malé pivo, abych to nepřehnal, že ano. A ráno se zbudíte a jste u moře a je to pohodička. Já myslím, že to je docela dobrý trend, ta doprava vlaková takhle na dovolenou. Zajímalo by mě, jestli jste to někdy zkusili. Já jsem to třeba ještě nikdy neskusil. Zkusil jsem stopem, jo, zkusil jsem letadlem, zkusil jsem i autem, ale vlak ještě ne. Dokonce i autobus jsem zkusil, ale ten vlak, to je pořád jako vzdálené pro mě. Ale musím říct, že to napravím. Tak třeba jsem vás inspiroval a vy pojedete na svoji příští dovolenou právě vlakem. Za chvilku Meky Žbirka na Blaníku a teď tady ta havajská Over the Rainbow. Tak té dovolené vyloženě svádí, i když pravda na Havaj tam teda vlakem nedojedete. Krásné dopoledne.

0: Ace of Base na vlnách Rádia Blaník, Beautiful Life. A je to tady.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Budeme si hrát, přátelé. A víte o co? Tentokrát pro vás mám hned 4 vstupenky na hudbu na Vinicích. Podle vašeho přání. Koukám, kdo tam hraje všechno. A teda já vám řeknu, to je výběr. David Koller, Adam Ďureca, Kateřina Marie Tichá, Vohnouti, Olympik, Čechomor, Monkey Business, MiG-21, takhle můžu pokračovat do nekonečna. Krhut a Kozub u Táboráku, to bych chtěl taky zažít. No, pokud chcete vyhrát 4 vstupenky na hudbu na Vinicích s Rajvkou, tak prosím, pište 603 118 118. Mějte u sebe telefon, prosím. Napište celé své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte, a potom heslo. A dnešní heslo bude, když je to hudba na Vinicích, tak heslo je víno. Jo, heslo je dneska víno. No a já dvěma z vám zavolám a vy se utkáte přímo tady v éteru už za malou chvilku. Tak mějte u sebe telefon a napište tu SMSku 603 118 118. Držím palce. Do té doby Krištof, Juriáši a nebo Slza.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze 2 kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
13: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
12: Máme pro vás všechno.
13: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
12: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
13: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
12: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
15: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
16: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
17: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
18: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
17: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
18: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
19: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
21: Mami, myslíš sem pořádně zabobovat?
22: Teď v létě?
23: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
24: Nahoru za zážitky.
25: Nahoru Resort Monínec.
24: Letní Activity Park jede naplno.
25: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
24: Maxi skluzavka.
25: Lanový park.
24: Elektrokoloběžky.
25: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
24: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
25: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
26: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
27: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
28: Na co?
27: Na naši fotovoltaiku.
28: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
27: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
28: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
27: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
28: A kdo se o to postará?
27: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
28: Tak to máme jasno.
29: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: No tohle byla slza, holka z plakátu. Snad nedojde na slzy za chvilku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Bylo by hezké, kdyby mohli vyhrát obě dvě dámy, které jsem právě teď oslovil. No, oni nejdřív oslovili nás, Blaník. Napsali SMSku, správně napsali i heslo víno. A je to paní Anička, která je z Králíků. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte, Aničko?
3: Jako v úterý, dobře.
0: Po prodlouženém víkendu, že ano? Vy jste říkala, že jste v šoku, že jste ve hře. Máte radost?
3: Tomu? Ano, mám strašnou radost a vůbec, jakože jste mě jako zavolali nebo tak, protože jako docela soutěžíme s váma dlouho, nutím i svoje spolupracovnice, aby poslouchali a soutěžili. Takže jako jsem docela v šoku.
0: No, tak uvidíme, jak to s váma dopadne. Na telefonu je taky paní Michaela, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Vy jste ze Závratů, nebo ze Závrat?
4: Závrat.
0: Ze Závrat. A máte Závratě z něčeho?
4: Mám z Výšek.
0: Z Výšek. Tak to máme společné. Ale netrpíte nějakou přehnanou trémou třeba v éteru?
4: Ne, to ne.
0: Tak to je v pořádku. Dámy, my hrajeme o 4 vstupenky na Hudbu na Vinicích s Rajvkou, což je takový seriál už dlouholetý krásných koncertů. Už jsem jmenoval, kdo všechno tam hraje, bude tam Čechomor, Kateřina Marie Tichá, taky Vohnouti a spoustu dalších, Monkey Business a tak dále. A teďka já položím takovou, řekněme, herní otázku, jo? A odpovědět musí jako první Anička. Aničko, posloucháte pozorně?
3: Ano.
0: Kolik už proběhlo ročníků Hudby na Vinicích? Rychle.
3: 13.
0: 13 myslíte. A co myslíte vy, Míšo, víc nebo míň?
3: Míň.
0: Myslíte míň. Míša vyhrává. Já jsem vás zmát, co, jak jsem řekl, dlouholetých. No, už máme za sebou 6 ročníků, to znamená, teď to bude 7. A Aničko, 13 je hodně. Ale nebojte se, až budete volat do této hry za kolik? Za teď je 7, to znamená za 3 roky a 3 roky, za 6 let, tak budete mít pravdu konečně.
3: Dobře.
0: Tak jo. Dámy, já od vás všechno mám, takže Aničko, vám posílám aspoň CDčko a mějte se krásně. Naschledanou.
3: Ráda, děkuji.
0: Naschledanou.
4: Taky naschledanou.
0: A Míšo, vy se mi zaradujte jenom.
4: Juhu.
0: Tak juhu, my děláme až v pátek. Mějte se krásně, naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Tak takové to bylo, přátelé, naše posluchačky i posluchači jsou prostě sympaťáci a sympaťačky. Máme vás rádi. Zase zítra.
1: Víc nebo míň. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
0: Podívejte se určitě na web, protože Hudba na Vinicích je skvělá. To je prostě projekt za všechny prachy, jak se říká. Hana Zagorová mi z Dobrých nadějí za chvilku na Blaníku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.

0: Elton John a písnička pro princeznu Dianu. Posloucháte Blaník a zaspívá nám Petr Kolář. Dáme si taky písničku o tom, jak si na Nováka změnit svý jméno. A zaspívá i Václav Neckář filmovou. Páni kluci, tu máme s Ivou Leckou nejradši. Škoda, že tady není, ta už by zpívala z plná hrdla. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za nějakých 6 minut bude 11 hodin dopoledne. Celé léto vám hrajeme hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít polojasno až skoro jasno, postupně oblačno, odpoledne zataženo a k večeru slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Místy také zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí až 55 km/h.

0: Plus.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60,5 kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a kolona se tvoří mezi 58. a 61. kilometrem.
2: Pozor na Mělnicku na výjezdu z Byšic na Čečelice v Nádražní ulici, bouralo tam osobní auto s nákladním. Přejeme vám šťastnou cestu. Hlavně bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: V červnu nejvíc zlevněly potraviny. České památky lákají na bohatší program. České snowboardistky čekají na verdikt MOV. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Inflace v červnu zpomalila na 0,5%. V květnu byla podle Českého statistického úřadu 2,1%. Meziměsíčně ceny v červnu klesly o 0,3% bodu. Konečnou hodnotu červnové inflace zveřejní statistici 10. července. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Nejvíc zlevněly potraviny. Letní prázdniny přináší na české památky bohatší program a taky další otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí a víc k tomu říká mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
6: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
5: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy NATO a Kanada zhruba 4% HDP. Včera to uvedl generální tajemník Aliance Mark Rutte. Výdaje mají do roku 2035 stoupnout na 5%. Rutte také vyzval státy Severoatlantické aliance, aby pokračovali v podpoře Ukrajiny. Mezinárodní olympijský výbor by měl dnes zveřejnit program her 2030. České snowboardistky by se tak měly dozvědět, jestli v programu zimních olympijských her zůstanou paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďerová by vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu ale vznáší otazník. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
7: Děkuju moc, Moni.
1: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a čtvrt už bude 11 hodin dopoledne, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a za malou chvilku se podíváme za Petrem Slívou, který už je někde daleko, možná v obytňáku, možná na lodi, nebo na nějakém jiném dopravním prostředku, případně zvířeti, to nám všechno určitě řekne. No a v této hodině vám také prozradím, jak funguje naše nová letní hra Slunce dál svítí. Michal David, nonstop, právě teď na Blaníku. Vlastně na Blaníku taky hrajeme non-stop. 24/7, jak se říká. Hlavně hezky česky. Krásné dopoledne.

0: Nestůj a pojď, a Václav Neckář na vlnách Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Přesně takhle to bylo. Byli jsme tady v rádiu a stáli jsme u Petra Slívy s Danem Rumpíkem a říkali jsme: Péťo, nestůj a jeď. A on jel na sever, jako vždycky. Péťo, ahoj, jak se máš a co prožíváš?
3: Ahoj, zdravím z obytňáku. Teda úplně přesně ne z obytňáku, ale z lodi. Z lodi King Seaways z 9. patra Skyuty číslo 990. Na tenhle kolos jsme se včera odpoledne nalodili kousek za Amsterdamem. I s obytňákem. A od té doby směřujeme k britským břehům. Severní moře je v této části mezi Evropskou pevninou a Británií už poměrně široké, takže plavba trvá plus minus nějakých 16 hodin. Vzhledem k tomu, že odbavení probíhalo už popoledni, strávili jsme na lodi poměrně velkou část včerejška, večer a noc a samozřejmě dnešní ráno, takže jsme měli dost času na objevování. Zatímco obytňák jsme nechali v podpalubí, my si užíváme výhled z okna v čele lodi, v kajutě je čerstvě povlečeno, ručníky prostě jako v hotelu, k tomu čistý záchod a sprcha, co víc si mořeplavec může přát. Jo, ještě zásuvku. Ta je tady taky. A dvě USB zásuvky k tomu. Takže můžu s klidným srdcem psát lodní deník a točit pro vás další obytňák. Trošku to houpalo, ale dalo se to přežít. Na lodi je několik restaurací, barů, kino, vyhlídky, snad střízlivý kapitán a zřejmě asi milion zaměstnanců. Možná se tady taky někde hraje poker a ruleta, ale to jsem neobjevil. Na co si mořeplavec musí dát pozor, tak to jsou mobilní data. Ty jsou potřeba v každém telefonu vypnout, protože jakmile loď vjede do mezinárodních vod, tak se ztratí pozemní operátoři a přenos potom probíhá přes satelit. No a potom už stačí jenom jedna načtená internetová stránka a může z toho být i účet za 10 000 korun. Naštěstí si na lodi můžete za poměrně nižší poplatek koupit datový balíček v ceně řekněme 2 piv. Ovšem zdejších piv. No a až dneska vyjedeme na britský břeh u anglického Newcastlu, tak se vydáme už opravdu na sever, do Skotska a dál na Orkneyské ostrovy. Mezitím teda ještě doplníme zásoby, protože do Británie nemůžete vozit jídlo a pokusím se někde sehnat stativ k fotoaparátu, který jsem zapomněl doma. Takže z lodi King Seaways, námořnické ahoj a zítra už zase z našeho obytňáku ze Sedlčan. Jo, běhat jsem dneska ráno nešel. Ovšem ne, že by to na lodi nešlo. Prostě nešel.
0: Ahoj, Péťo, já jsem teda taky dneska výjimečně nešel.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Peťo, moc krát děkujeme, těšíme se na zítřek a tohleto, to je ABBA. Winner takes it all, vítěz bere vše. Českou verzi všichni znáte, že jo? Kdo se... A ty se ptáš, co já, Helenka Vondráčková. Ale čas od času musí zaznít ten originál. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: na košu.
1: Richard Miller, který loni vydal se skupinou Banket a nové album Slovenská strela a je skvělé. Tenhle návrat se opravdu povedl. Pokud byste chtěli vidět Richarda Millera už teď v sobotu naživo, tak je to možné v Přerově na Velká Morava Festu. 11. sobota. Richard Miller. Za chvilku Kabáti a Colorado a taky Petr Kolář. Ještě že tě lásko mám. Posloucháte Blaník.
2: Blaníci, pojeďte s námi do Pelhřimova.
3: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
2: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
3: Těším se na vás.

0: Začínáme v 5 hodin odpoledne a vstupné se samozřejmě neplatí.
1: Tak přijďte, jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
0: na které můžete už brzy královsky vydělat.
1: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
0: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass!

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Tak co dělá mladej?
5: Ale včera jsem mu málem nařezal.
4: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
6: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Petr Kolář, muž, který zpíval v obou našich písní.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Ano, zpíval i v písničce Slunce dál svítí. A tahle písnička, ta je o tomto létě skutečně exponovaná, protože my s ní počínaje dneškem, začínáme trošku šetřit, přátelé. Písnička Slunce dál svítí. Mimochodem, já vám ji musím teda připomenout. To je tady ta.
2: Slunce dál nám svítí nad krajem.
0: Tak ta vám bude přinášet peníze. Je to jednoduché. Vaším úkolem je ve všední dny hledat ve vysílání Rádia Blaník tuhletu písničku Slunce dál svítí, tu naši oslavnou k 25 letům Blaníku. A ve chvíli, kdy ji uslyšíte, tak jste ji našli. A až ta písnička bude doznívat a až skutečně dozní, tak volejte do studia 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, tak je ve hře. Dostane od moderátora, který bude právě tady za mikrofonem, jednoduchou otázku. Kdo pak to zpívá? A pustí kousíček té písničky. No a pokud budete znát správnou odpověď, řeknete třeba Tomáš Klus, nebo řeknete Petr Kolář, nebo řeknete Kateřina Marie Tichá, nebo řeknete Jindra Polák, a ono to tak skutečně bude, tak máte 5000 korun na ruku. Takhle jednoduché to je. Ale pokud to vědět nebudete, tak nevyhrajete nic. Ovšem ten, kdo bude hrát po vás, ten, kdo najde Slunce dál svítí ve vysílání dál, tak ten bude mít dvojnásobek, to znamená 10 000. Ovšem pokud to nebude vědět, tak no prostě se to takhle zvyšuje, 5, 10, 15, pokud samozřejmě nebudete vědět správnou odpověď. Já vám budu moc držet palce, přátelé, hledejte tuhle písničku ve vysílání Rádia Blaník, ona totiž vydělává za vás.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A za chvilku třeba Richard Marx na Blaníku.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: taky tahle, moje oblíbená.
1: Že teď mám přátel, čím dál tím míň.
0: Zdeněk Rytíř, Petr Spálený a Dítě Štěstěny.
1: Už za mnou nejdou, tak jako můj stín.
0: V následující hodině si budeme hrát pouze hezky česky. Takhle my to na Bleníku děláme vždycky mezi 12. a 13. Teď je předáme počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude pravé poledne.
2: Rádio Bleník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: A dost barvy.
5: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
4: Léto fandí barvám.
5: Akce platí do konce září.
4: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
6: Profi voda, s tou se nemusíte.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Auto Jarov.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
10: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až jasná. Ráno ještě čekáme na jihozápadě kraje oblačno, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Blaník za volantem.
10: Na Kladensku za Buštěhradem směrem na Čičovice havarovalo osobní auto do stromu. Dejte tam pozor. Na Mělnicku na výjezdu z Byšic směrem na Čučelice v Nádražní ulici došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na Štěrboholy před sjezdem na Černý most došlo ke srážce nákladního auta s dodávkou. Blokují jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od Kbelské ulice. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
12: Pavel se na summitu zúčastní večeře. Případů žloutenky je zase víc. Unie vyšle na pomoc z požáry ve Francii 4 letouny. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Na summitu NATO se prezident Petr Pavel zúčastní neformální večeře. Na toho pozvala turecká hlava státu. Vláda už dříve na neformální večeři delegovala premiéra Babiše. Toho doprovodí manželka Monika. Zítra má Pavel v plánu zúčastnit se i jednání Severoatlantické rady. V červnu opět stoupl počet případů žloutenky typu A. Za pololetí hygienici evidují více než 1300. Nejvíc nemocných je v současné době v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen. Institucionální stravování v Česku denně obslouží stovky tisíc lidí. Proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům. Pokračuje za rezort zemědělství Vojtěch Bílý.
13: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
12: To by mělo lidem zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Jih Francie dál bojuje s rozsáhlým lesním požárem. Oheň se rozšířil na 4,5 tisíce hektarů a úřady evakuují až 10 tisíc lidí. Do boje s požárem se zapojí i Evropská unie. Ta na pomoc vyslala 4 hasící letouny. Požár ovlivnil taky cyklistickou Tour de France. Včerejší třetí etapa se jela bez diváků. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: České písničky, děkuju, Eliško.
3: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to tady. Nastane to pravé poledne. Doufám, že máte už připraveno něco k jídlu. Pokud ano, tak vám přeji dobrou chuť. A já vám budu servírovat pouze jen české písničky, tak jak to děláme v české hodince vždycky. Za malou chvilku budeme přát a gratulovat. A potom taky dorazí Iva Lecká, doufejme. A bude mít určitě dobrou náladu. Tak probereme něco zásadního. Teď je tady Petr Kotwald, je v tahu.

0: čase být.
1: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
2: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
3: Dlouhodobým zkoušením.
1: I to je Léto s Blaníkem.

0: Beatles, Ringo George, Paul John a právě Ringo. Ringo Starr má dneska narozeniny. Kolik myslíte, že mu je? 86 let. Ringo, všechno nejlepší, ať to hraje, hlavně pevné zdraví. A doufejme, že ještě uvidíme Ringův All-Star Band v České republice. Zároveň musím teda dodat, že samozřejmě mezi námi je ještě Paul McCartney, což je druhý Beatle, který je naživu. Tak jako se říká, že by se mohli připojit k Rolling Stones a mohli by udělat super skupinu, protože Paul McCartney platí za úžasného basáka a Rolling Stones ti si baskytaristu najímají a už je opustil bubeník Charlie Watts, kterého by tím pádem mohl nahradit Ringo Starr. To by byla super kapela, představte si to. Přijeli by Beatles Stones. To by jsme šli všichni asi, co? Zároveň bych chtěl popřát všechno nejlepší Kateřině Zeithamlové, která svého času vyklidila spoustu českých a moravských ledniček a taky mrazáků. Ta má narozeniny, všechno nejlepší, Kateřino. A chtěl bych popřát taky Igoru Orozovičovi. Tomu je dneska 42. Igore, všechno nejlepší. A já myslím, že tahle písnička tě potěší. Když se rozední Igor Orozovič a Veronika Kek-Kubařová. Všechno nej.
1: Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složí.

0: Dáš mi.
1: Eva Farná, Leporello, pokud bych měl nazvat hudebně nějak ten letošní rok, tak by to byl asi rok Evy Farné, protože má nové album ADHD Pop, to má výborné recenze, dobře se prodává, navíc Eva vyprodala všechny tři Edeny a prý by se prodal i čtvrtý, kdyby technika nemusela odjet narychlo do Německa. No, Evi, já tě zdravím a strašně ti to přeju. Zároveň jsem chtěl říct, že teď je k vidění Eva naživo hlavně v Polsku a to až do 5. září jsem koukal, že tam má naplánovat samá Polska. Tak ať to zpívá. Za chvilku Petr Janda a Petra Janů a taky Marek Ztracený a Marie Rotrová. To nic. Na vlnách Blaníku. Hezký den.
2: Středočeské aktuality.
1: Přeji vám hezký den. S příchodem letních prázdnin se na Slapskou přehradu vrací nepřetržitá služba středočeských záchranářů. V jedné z nejvytíženějších rekreačních oblastí kraje jsou připraveni pomáhat pacientům nejen ze souše, ale také přímo z vodní hladiny. Letos k tomu nově využijí moderní člun. Více už nám řekne náměstek hejtmanky Pavel Pavlík.
3: Nový člun na Slapech záchranářům poskytne moderní zázemí pro zásahy na vodní hladině. Původní člun, který na Slapech sloužil poslední 2 roky, přesouváme na Orlickou přehradu. Na Slapské přehradě zajišťují záchranáři přednemocniční neodkladnou péči už více než 25 let. Modernizace vybavení je proto přirozenou součástí rozvoje této služby. Zároveň už 2. rokem zajišťujeme pomoc také na Orlíku, takže je rychlá přednemocniční péče dostupná na obou nejvýznamnějších středočeských vodních nádržích. Zároveň si velmi vážím také dlouhodobé spolupráce s vodní záchrannou službou Českého červeného kříže, která je při zajišťování bezpečnosti na středočeských přehradách důležitým partnerem. Právě spolupráce všech složek je základem toho, aby se potřebná pomoc dostala k lidem co nejrychleji. Nové plavidlo je vybavené moderní přístrojovou a zdravotnickou technikou, takže záchranáři mohou poskytovat přednemocniční neodkladnou péči i v místech, kam se běžná sanitka nedostane, nebo kde je zásah z vody nejrychlejší.
1: A já už jenom dodám, že posádky na Slapech i na Orlíku slouží v režimu 24/7, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přejme si, aby výjezdů bylo co nejméně a prázdniny a dovolené jsme si všichni užili ve zdraví. Mějte se krásně.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie.

0: nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
2: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
1: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
2: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
1: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
2: A cena?
1: Už od 330 korun za den.
2: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
1: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: Pozor, pozor! Auto už 5x v Praze!
4: Ano, přesně tak. Auto už 5x v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: Auto 5x v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Máte doma solární elektrárnu?
7: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
7: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
7: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
7: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: projít pyšně jako páv a přijde i Valická. To nevymyslíte tohle.
1: To jsi tam dal schválně,
0: ne, to,
1: viď?
0: Ne, to i kdyby jsi chtěla naplánovat, to nenaplánuješ prostě. Tady Marie Rotrová zpívá prostě o pávovi pyšném a vchází ta Iva s tou hlavou nahoru a tím hraběnčím krokem. Mm-hmm. Ale zároveň dneska přiběhla asi o půl hodiny dříve a říkala Pepo, já jsem se spletla. Ne, ona vlastně říkala Pepo, já mám téma. Já jsem říkal, a jaké máš téma?
1: No,
0: tak nám to řekni. No,
1: já myslím, že to řekneš.
0: Ten vlák, ne?
1: No prosím vás, Orient Express je v Praze, já jsem z toho úplně nadšená. Pro mě je to totiž jeden ze snů, který mám, že tím Orient Expressem prostě pojedu. Je mi jedno kam, budu mít pravděpodobně možná teda jenom na jednosměrnou jízdenku.
0: A i tak si na to budeš muset vzít hypotéku, jsem koukal.
1: A i tak je to drahý strašně, ale je to zážitek. Víš co, lidi dávají 70-80 tisíc za dovolenou, jo? A je to pro ně taky zážitek, že jo, mrsknout sebou na pláž. No a pro mě by byl zážitek sednout si do toho Orient Expressu, dát si tam to jídlo, mít tu svoji kajutu, tu svoji kabinu, jo, hraje tam živá hudba. Jo, a všechno je to vlastně jako, jak bych to řekla, směřovaný do té historické doby, kdy vlastně ten Orient Express jako byl top, že jo.
0: No ale víš, co se stalo v Orient Expressu?
1: Vím, samozřejmě, no. Ale taky o tom Agáta pak napsala knížku, viď? No.
0: Hele, Ivuško, a kolik stojí ta nejlevnější jízdenka?
1: No, je to strašný. Mně se to ani nechce říkat, ale já vám to řeknu. Jo, no. Takhle, do Paříže, protože ono vlastně se dá jet třeba do Benátek, těch cest je několik, ale tenhle ten, co zítra odjíždí, 9:30 ráno. Jo,
0: já budu hádat, No. Do Paříže. No. Říkáš, že to je drahý.
1: No.
0: 40 tisíc. Co?
1: No, 113.
0: 113, aha, tak jo. Tak ahoj, Ivi, mějte krásně.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho sám. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 3 plus 1 ve Gdyni na Domažlicku za 3 miliony 850 tisíc, rodinný dům v Teplé na Chebsku za 3 miliony 499 tisíc, byt 3 plus 1 v Orlové na Karvinsku za 1 milion 890 tisíc, byt 1 plus KK v Děčíně za 1 milion 830 tisíc a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 9 milionů 225 tisíc korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: zas a zas.
1: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
2: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
3: Na veselý bez kopec,
1: na pustevny,
3: nebo na Karoštejn.
1: Léto s Blaníkem.

0: a dívky žádnými nepíšou. To si tady stěžuje pořád Pepa. Prosím vás, napište mu někdo. Napište mu. On bude tak šťastný. Opravdu. Jo? Jako ne, že bych chtěla být jeho tiskovou mluvčí, ale víte jak, no, tak je dobré dělat dobré skutky. Přátelé, za chviličku nám odstartuje odpolední vysílání, 13. hodina se nám blíží, za chvilku ovšem další české písničky, tak co tu pro vás mám, tak třeba Lucie a Marie. Marie, jsi jako víci, kdo tichá. Taky si dáme katapulty. A kabáty. I po 13. hlavně české písničky, tak zůstaňte s námi. Za chvilku odstartujeme odpolední vysílání. Za 6 minut bude 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
7: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až jasno. Ráno čekáme ještě na jihozápadě kraje oblačno, ojediněle i s doznívajícím deštěm. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Blaník za volantem.
7: A v Jatecké ulici v Praze vzniká nová bezpečnější křižovatka. Díky ní dojde k zjednodušení napojení letiště na dálnici D7 a na Pražský okruh. Vyjde zhruba na 900 milionů korun. Jaká dopravní omezení tam teď kvůli pracem panují, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
10: U přední Kopaniny jsme změnili na trase z Prahy na dálnici D7 dopravní omezení, a to na režim 2+1. Tedy zde budou dva jízdní pruhy z Prahy ven a jeden pruh směrem do metropole. Toto omezení potrvá přesně do 10. srpna.
7: Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Meteorologové opět varují před požáry. Řidiče v Plzni čeká prázdninové peklo. Ostravská zoo hlásí velký úspěch.
11: Rádio Blaník.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko dál trápí sucho. Kvůli tomu platí v Jihomoravském kraji výstraha před požáry. Vydal ji Český hydrometeorologický ústav a platí od dnešního poledne až do odvolání. Lidé by v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu nebo kouřit. Taky by měli dávat pozor při používání zemědělské techniky. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Potvrzuje to i preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
13: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
12: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti. A u dopravního tématu zůstaneme. Řidiči v Plzně se musí obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Ve městě totiž začíná uzavírka vytížené ulice na Roudné. Místem projedou jen autobusy. Na Měsíc je zavřený zhruba kilometrový úsek od kruhového objezdu na Lochotín a na Jateční ulici směrem na Roudnou. Zoo v Ostravě hlásí mimořádný přírůstek. Po dlouhých 15 letech se podařilo odchovat mládě největšího holuba na světě. Jde o korunáče z Klaverova. Ten se vyznačuje modrofialovým peřím a výraznou chocholkou na hlavě. Ptáče už opustilo hnízdo a návštěvníci ho mohou ve voliéře Papua vidět. Tolik zprávy, těší se na vás Iva.
1: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: Tak krásný dobrý den po prodlouženém víkendu. Já jsem teda měla pracovní víkend, ale zase jsem potkala spoustu bezvadných lidí. A bylo to prostě úžasný. Zažila jsem i zimu, protože na severu pršelo a bylo 13 stupňů. No přátelé, to bylo bomba prostě. A včera jsem měla Valendo Grando, no ale teď už jsem natěšená, jak říkala Eliška, na odpoledne s vámi. Tak startujeme a začínáme hezky česky s Helenou Vondráčkovou.

0: Tak to byla Iveta Bartošová a Petr Sepeši a Červená, 10 minut po 13. hodině. Léto je v plném proudu a všichni ho chceme užít ve zdraví a v pohodě. Důležitá je také bezpečnost dětí. Kolegyně Sára Voldánová navštívila tiskovou konferenci ministerstva vnitra. Téma krizové linky, bezpečnost našich dětí. Sáro, povídej.
1: Hezký den. Letní prázdniny bohužel nejsou pro každé dítě bezstarostným obdobím. Podle zkušeností z krizových linek jsou děti během léta častěji sami, méně se vídejí s kamarády a tráví více času na internetu. Právě tehdy mohou snáze navázat kontakt s cizími lidmi a stát se terčem třeba online predátorů. I proto se dnešní tisková konference na ministerstvu vnitra věnovala vládnímu programu Bezpečné dětství. Rezort letos vyčlenil 38 milionů korun na ochranu dětí. Peníze podpoří třeba krizové linky a projekty v regionech, jako jsou dětské tábory. Vznikla také nová kyberbezpečnostní pracovní skupina, která se zaměří na prevenci, odhalování škodlivého obsahu a také přípravu legislativních změn. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme a já všem přeju klidné a veselé léto bez karambolů.

0: Mám na teba chuť.
1: Mám na teba chuť, zpíval tým. No a my jsme taky jeden velký tým a každý má na starosti něco, třeba Eliška Votrubová právě teď. Fotbal.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Pěkné odpoledne. Ačkoliv Spojené státy na světovém šampionátu vypadly, tak způsobily kauzu, která za Atlantikem rezonuje dál. Zápase s Belgií, které podlehly 4-1, totiž nastoupil i forward Balogun. Ten v předchozím utkání došlápnul soupeře a dostal červenou kartu. Nicméně jednozápasový trest FIFA po telefonátu amerického prezidenta Trumpa přehodnotila a červenou kartu zrušila. Ovšem právě tento verdikt zvedl ze židle další země, které požadují, aby se karetní trest umazal i jejich fotbalistům. Média evidují minimálně dva případy z Francie a Anglie. Hráči tam vyfasovali v podobné situaci podobný trest. A závěrem mám opět ještě zajímavost. Neuvěřitelnou bilanci má španělský brankář Simon. Na probíhajícím mistrovství posunul vlastní rekord. Gól totiž nedostal už 609 minut. Jeho neprůstřelnost včera neprolomili ani Portugalci s hvězdným Ronaldem, kteří prohráli 0-1. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte zase zítra.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník. Blaníci,
1: pojeďte s námi do Pelhřimova.
0: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
1: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
0: Těším se na vás.

0: Studia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s tákem.
9: Najdete na levnékřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
15: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
16: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
17: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
18: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
17: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
16: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
17: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
16: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
17: www.zamek-konopiště.cz.

0: Tak to byl Vojta Nedvěd a miluju, a vy ho taky milujete, a jestli ho milujete, no tak tenhle pátek 10. července se s ním můžete vidět.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Máme pro vás další letní koncert a tentokrát vyrážíme do Pelhřimova. Začínáme v 5 hodin odpoledne na Masarykově náměstí a zahrají a zaspívají právě Vojta Nedvěd, taky Olga Lounová, přivezeme i Slzu a bude tam i naše blanická kapela. No to bude paráda. Přátelé, vstupné se neplatí, takže vemte, koho můžete, kamarády, známé, děti, vemte kohokoliv, bereme všechny věkové kategorie a bude to úžasný letní koncert Rádia Blaník. A já doporučuji, abyste si, pokud dorazíte, u nás vyžádali sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože díky téhle samolepce už brzy můžete vyhrát velké peníze. Tak až tam uvidíte náš tým, až tam uvidíte naše hostesky, tak jim řekněte: Halo, slečny, máte pro nás sluníčkovou samolepku? A slečny řeknou: Samozřejmě, beze všeho, vemte si, kolik chcete a nalepte si ji a poslouchejte Blaník, protože to je důležité. No a potom už jenom čekejte na to, až vyhlásíme všechny ty věci, které se toho týkají, a můžete vyhrát až 100 000 korun na ruku. Tak 10. července, což je tento pátek, Pelhřimov a další letní koncert Rádia Blaník. My se na vás moc těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Posloucháte Blaník?
4: A můžeme to vidět.
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
1: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
15: Dnes večer vás na televizi Seznam čeká kriminální vyšetřování. Jiří Sommer, Jiří Šmicr, Josef Vinklář, Tereza Brodská, Jiřina Bohdalová a další hvězdy českého filmu se objeví ve třetí epizodě seriálu Případ pro zvláštní skupinu s názvem Veronika a Páv. Už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Na Blaníku a 14. hodina se nám blíží, odbije za 7 minut a potom další české písničky. Schováme se do stínu katedrál. Dáme si Šalom, taky Michala Davida. A vydáme se do Mexika, protože všichni jsou už v Mexiku.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: 14. hodina tady za chvíli, taky počasí, doprava, další zprávy a pak budeme pokračovat v pohodovém úterním odpoledni na Blaníku. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
7: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Ráno ještě čekáme na jihozápadě oblačno a ojediněle i doznívající déšť. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě je doprava.

0: za volantem.
1: Na Benešovsku mezi Neveklovem a Tisemí u odbočky na Neštětice dejte pozor na spadlý strom na silnici. Na dálnici D5 na 16. kilometru ve směru na Prahu buďte také opatrní, stojí tam porouchané nákladní auto. A na Kladensku za Buštěhradem směrem na Čičovice havarovalo osobní auto do stromu, buďte opatrní i tady. A stejný problém je na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Lámy, dejte pozor na spadlý strom na silnici. Tolik dopravní servis Rádia Blaník, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Babiš i Pavel už přiletěli na summit NATO. Zájem o houseboaty výrazně klesá. Na Tour de France se cyklisté doslova vaří. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na summit NATO už do Ankary přicestovali premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V Turecku by se měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Erdogan. Ten na recepci pozval oba české představitele. Do Ankary už dorazil taky americký prezident Donald Trump. V Praze 3 rozšířili možnosti pro trávení volných chvil. Novinku ocení především milovníci dobrého jídla. Vznikly tam totiž dva nové grill pointy. Jak je využít, přiblíží Jan Bartko, radní třetí městské části pro životní prostředí.
3: Nové dvě grilovací místa budou mít veškerý potřebný komfort. Díky rezervačnímu systému si každý bude moct být jistý, že se na grilovací místo vejde. Rozmístěním na levou a pravou stranu Prahy 3 to tam může mít každý i celkem blízko.
2: Grilovací místa budou k dispozici po celý rok. V letních měsících od 10 do 7 večer, v zimě pak od 10 do 4 odpoledne. O pronájem houseboatů na Slapské přehradě už není takový zájem, jako byl třeba za covidu. To byly lodě zamluveny dlouho dopředu. V posledních sezónách ale lidé častěji volí dovolenou zahraničí a rezervace přicházejí na poslední chvíli. Kromě tradičně dlouhých a náročných tras letos cyklisté na Tour de France bojují i s počasím. Vypořádat se musí s vedry, které atakují až 40 stupňů. Závodníci se nechali slyšet, že si na rozpálených silnicích připadají uvaření. Včerejší třetí etapa prý připomínala válečnou zónu, kdy se každý cyklista snažil dostat k láhvi s vodou. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
4: Konec světa, vám to říkám.
1: Valecká na rádiu Blaník.
4: Ještě uvaření cyklisti, to je strašný, no. No, tak to je realita a pojďme dál. Léto, to jsou nejenom vysoké teploty na mnoha místech, ale jsou to také výlety a na ty se vydává i náš krajánek Vlasta Suk jako krajánek, to už jsem říkala. Tentokrát navštívil Strážnici. Tam zakotvil modul představující život a podnikání Tomáše Bati. Tak za chviličku se nám ohlásí přímo z místa. No a přidáme i dobrou zprávu v této hodině a Sára Dvořáková potěší řidiče. Bude se to týkat řidičů průkazů, sama jsem zvědavá. Za minutu 14 hodin startujeme hezky česky.

0: Tak to byl Daniel Landa na Blaníku 9 minut po 14.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Až Krajánek i v létě vyráží za vámi a sbírá pro vás zajímavé reportáže. Dneska Vlasta Suk a už je s námi ve spojení, tak Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
2: Dobré odpoledne, já zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník a hlásím se ze Strážnice, kam dorazil taky ten známý City modul, který odkazuje na život Tomáše Bati, našeho československého podnikatele. My si vlastně letos připomínáme nedožité 150. narozeniny. A teď si budu povídat taky s paní ředitelkou z nadace Tomáše Bati, paní Gabrielou Končídíkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co bylo cílem vlastně udělat tenhle modul?
3: A tak jak Tomáš Baťa ve své době vyvážel celá tovární města a baťovskou filozofii do světa, tak my jsme se rozhodli připomenout jeho výročí minimálně tím, že jednu tu část té továrny, ten modul 6 metrů a 15 cm krát 6 metrů a 15 cm, vyvezeme alespoň do dalších měst v rámci Československa. Takže přivážíme baťovskou filozofii, ale i inspiraci a historii na různá místa, jak v Česku, tak na Slovensku.
2: Když byste posluchačům popsala, jak to vypadá?
3: Je to vyloženě přesně koncipovaný ten prostor těch 6 metrů a 15 cm krát 6 metrů a 15 cm rozdělen do 4 zón. Jedna seznamuje s historií, druhá s jeho vnímáním časem a současnou inspirací, ale také architekturou a také tady diváci najdou prostor pro vytvoření si například svých vlastních desater a podobně.
2: Teď máme začátek července, kam poputuje tenhle modul pak?
3: Tak těšíme se na Colors of Ostrava do Ostravy, ale také nás čeká už Slovensko, a to jak město Partizanské, tak také například Třebíč a Žilina.
2: Tak jo, paní ředitelko, já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně a ať přijde co nejvíce návštěvníků. Naschledanou.
3: Děkuji, díky moc, mějte se krásně.
2: Já ve Strážnici ještě zůstávám, ještě si ten modul pořádně projdu a po 17. hodině se přihlásím opět do vysílání a tentokrát třeba budu zjišťovat, co tady všechno je zajímavého ohledně historie a taky se dozvíte, kam ten modul vyrazí, až skončí tady ve Strážnici. Tak se přihlásím po 5. odpolední a už teď se těším. Ahoj.
0: Vlastíku, děkujeme a těšíme se s tebou.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: Teď už si dáme Celine Dion a vydáme se na plavbu lodí, která úplně dobře nedopadla. Za 4 minuty, 14:15.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne a tohle byl Enrique Iglesias. Za chviličku nás čeká dnešní dobrá zpráva. Získat řidičské oprávnění, co všechno to obnáší, na co si dát pozor, co nepodcenit. Sára Dvořáková pro vás našla webovky, které vám k získání řidičáku pomohou. Za chvilku prozradí v dobré zprávě podrobnosti. No a z hudby do té doby Michal Tučný, Slza a taky Fiordaliso, takže si dáme i trochu italštiny. Za 7 minut bude 14:30.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Lajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných

0: na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
10: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
9: Potřebujete auto na výlet?
10: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
9: Nebo chcete styl na každý den?
10: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
9: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
10: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
11: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
12: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
13: Duratech, renovace a nátěry střech.
11: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
13: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
11: Duratech, střecha jako nová za dva dny.
14: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
19: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
19: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
19: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
19: Mua.
0: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
0: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
0: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
0: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
11: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: na Blaníku, trocha Itálie. Já mám teď Itálii furt doma, teda ne, že bychom se hádali, ale můj muž se rozhodl, že se naučí italsky, takže to je ráno, buongiorno, un caffè per favore, jo, to je furt, to je prostě to je neskutečný. Dokonce má nějakou aplikaci, ve které se to učí, jo, a to je teda něco, tak jsem zvědavá, jestli kromě toho, že budeme vědět, jak se řekne, že chceme kafe, se naučíme i něco jiného. Každopádně my jsme České rádio a máme pro vás dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A máme tu úterní dobrou zprávu a s ní dorazila Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuju a dobré odpoledne všem. Získat řidičský průkaz bude zase o něco jednodušší. Plzeň spustila nový projekt Chci řidičák, který zdarma provede budoucí řidiče celou cestou od výběru autoškoly až po úspěšné složení závěrečné zkoušky. Na jednom webu najdou zájemci praktické rady a odpovědi na nejčastější otázky. Dozvědí se například, podle čeho vybrat kvalitní autoškolu, na co si dát během výcviku pozor nebo jaké chyby uchazeči nejčastěji dělají při závěrečných jízdách. Právě kvůli přednostem v jízdě, špatnému sledování provozu nebo základním chybám totiž mnoho lidí u zkoušek neuspěje. Co dalšího služba nabízí, řekne mluvčí Plzně Barbora Hajková.
3: Součástí projektu jsou také srozumitelná videa, která vysvětlují jednotlivé kroky získání řidičského oprávnění, přibližují průběh výcviku i samotných zkoušek a pomáhají budoucím řidičům lépe se připravit na situace, které je čekají. Web se věnuje taky nejčastějším otázkám spojeným se získáním řidičského průkazu, přináší doporučení pro bezpečný začátek za volantem a nabízí praktické informace na jednom místě.
2: Projekt má pomoci nejen k úspěšnému získání řidičáku, ale hlavně k tomu, aby noví řidiči vyráželi na silnice lépe připravení a jistější za volantem. Web je zdarma dostupný všem, nejen obyvatelům Plzně a město ho bude průběžně rozšiřovat o další užitečné informace i videa.
0: No to je paráda. Já teda, když si vzpomenu, když jsem dělala...
2: Já si vzpomínám na to vyprávění.
0: To bylo šílený, no a taky já jsem to dělala na starý kolena, že jo, ve 40. Jo, to si myslím, že už je trošku pozdě. Ale dopadlo to dobře, dopadlo to dobře. A takovýhle web já tady vítám. Věřím, že to spoustě lidem pomůže. Sáro, moc děkujeme
2: taky
0: a těšíme
2: děkuju.
0: Se zítra. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Mistrovství světa ve fotbale na Rádio Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádio Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Tak to byly činasky a víno. Jo, jo, víno máme rádi. Dobré víno, třeba z Pálavy. Na Pálavu se vypravíme v příští hodině. A taky vám nabídnu spoustu hezkých písniček. Třeba Hanku Zagorovou, Standu Hloška, Petra Kotvalda.
1: Je těžké vrátit si tak, jaké jsou, jenomže...
0: Jinak to nejde. Taky Karel Gott to bude. Léto, jak má být.
2: Dlouho nebylo léto, jak má být.
0: A nabídnu i Babiho Daňka a Rosu na kolejích.
3: Ten, kdo toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Prostě na pohodu a hlavně hezky česky, jak to máte na Blaníku rádi. Jsme rádi, že posloucháte. Za 6 minut bude 15 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Blaník, počasí.
8: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až jasno. Ráno čekáme na jihozápadě ještě oblačno a ojediněle i doznívající déšť. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
5: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Vážná dopravní nehoda 3 nákladních aut zastavila provoz na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z dálnice D1 na dálnici D5. Z jednoho auta se vysypal náklad. Komunikace je obousměrně uzavřena. Na dálnici D10 na 17. kilometru ve směru na Prahu je uzavřený vjezd i výjezd z dálnice. Důvodem je spadlý strom. Na místě zasahují hasiči, buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Stropy na paliva vzrostou i ve středu. Lidé beztrestně odevzdali tisíce zbraní. Liberec se pustí do úprav krajiny. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, budou zítra opět vyšší. Benzín může stát až 1,40 korun a 1,30 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 29 haléřů. Během letošní zbraňové amnestie lidé beztrestně odevzdali téměř 6 tisíc zbraní. Policii předali taky zhruba 64 kilo výbušnin a přes 213 tisíc kusů střeliva. Nejvíce zbraní lidé odevzdali ve Středočeském kraji a v Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele Motola Ludvíka. Ta se týkala rozhodování soudů o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, soud jeho stížnost odmítl. Ludvík uvedl, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. V Česku se čím dál víc prosazují přírodní úpravy krajiny. Proto v okolí lesního koupaliště v Liberci vznikne během července soubor přírodě blízkých opatření. Tam mají ochránit vodní plochu před přívalovými dešti. Jak to bude vypadat, ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
3: V okolí přírodní nádrže vzniknou desítky systémů typu jáma, hráz, nové svodnice a celkem 15 tůní. Zlepší se tím zadržování vody v krajině, zvýší se ochrana lesa a odolnost území vůči extrémním srážkám.
2: Stavební práce začnou 20. července a potrvají přibližně 3 týdny. Tolik zprávy, teď má slovo zase Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: A pokračujeme dál, další odpolední 60-minutovka je připravená. I tento týden nás bude Mirek Táborský po 15. hodině zvát na cestu. Dneska navštívíme místo, které voní po levanduli. Ty jsi má levandulová. No a každý den přidáme místo, které je dobré z nějakého důvodu navštívit právě v tento čas. Tak určitě poslouchejte. Tak za chvíli, ale teď Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Za minutu 15 hodin.

0: Tak to máme rádi úplně všichni. Tohle byl Karel Gotta. Léto, jak má být. K létu patří výlety a od toho je tu také Mirek Táborský, aby vás pozval na zajímavý výlet. Tentokrát se podíváme do obce, která je celá levandulová.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další místo, které je dobré navštívit právě v těchto dnech. Blízko Zábřehu leží Úsov, známý především díky tamnímu zámku. Součástí Úsova je potom Bezděkov, který však na své, řekněme, objevení zatím čeká. Pokud se tam vypravíte, padne vám určitě do oka skromná autobusová čekárna, opatřená netradičním fialovým nátěrem. A fialová barva vás bude provázet celou obcí. Hned za posledními chalupami je totiž fialový lán s kvetoucí levandulí. Fialový je také domeček, jehož otevřená vrata vás pozvou k návštěvě malého muzea. Kdysi v něm byla zbrojnice a garáž místních hasičů. Teď se tu dozvíte, že levandule není jen kytkou, ale také surovinou k dalšímu zpracování a využití. A z těchto fialových květů toho může být opravdu hodně. Například levandulový olej, který se vyrábí v sousední destilérii, tak trochu připomínající dílnu alchymistů. Ve vsi hospodaří levandulový statek Bezděkov. Prvních 500 keříků mu tu rozkvetlo roku 2014 a od té doby se plocha levandulí zvětšuje. O nezbytné a nekonečné pletí se mezi řádky starají čtyřnohé plečky, tedy ovce. Těm levandule nevoní a hlavně nechutná, ale na plevelech si pochutnají. Pro návštěvu je Bezděkov atraktivní především v čase, kdy levandule kvetou, tedy právě teď. Kolem lánů vede přes 1,5 kilometru dlouhá naučná stezka se třemi altánky a 10 zastaveními s informačními panely o tom, jak tu lidé hospodaří. Stezka začíná v návštěvnickém areálu na západním okraji Bezděkova a nabízí třeba i výhled z vrchu Skalka, na který je třeba zdolat asi 60-metrové stoupání. Ale levandulový statek vítá v létě návštěvníky, i když jsou levandule odkvetlé. Můžete tu relaxovat u levandulového pole a ratolesti se přitom vydovádí na dětském hřišti. Ale pozor, platí tu zákaz trhání levandulí. Můžete si ale koupit semínka a odborníci vás vybaví radami pro pěstování, do kterého se můžete pustit na vlastním záhonku nebo balkónu. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Brian Adams na Blaníku za 6 minut půl čtvrté. My se teď podíváme do Boskovic. Tam řeší záhadu hlavolamu. Ono nejde o to, jak dostat Ježka ven z klece, ale doslova co s ním. Mluvím o umělecké instalaci od sochaře Patrika Proška, která je v podstatě takovou obří napodobeninou známého hlavolamu. Odloňská výtvor zdobí historické jádro města. Ano, a město řeší, co s ním, protože v září zápůjčka díla od sochaře Proška končí. No a město se musí rozhodnout, co s ním dál. Rada města si k dílu prý nechá vypracovat podklady o tom, kde by hlavolam mohl být umístěn v budoucnu a kolik by jeho případné pořízení město stálo. A teprve potom o něm rozhodne. Přesný termín, kdy tedy radní rozlousknou záhadu hlavolamu, ještě není znám. A jako vždycky, někomu se to líbí, někomu ne, tak uvidíme, jak tohle dopadne. Co by na to asi řekl Jan Tleskač?
1: Blaníci, pojeďte s námi do Pelhřimova.
2: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
1: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
2: Těší se na

0: Začínáme v 5 hodin odpoledne a vstupné se samozřejmě neplatí.
1: Tak přijďte, jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
0: na které můžete už brzy královsky vydělat.
1: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
0: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Pohodové české rádio.
3: Život plyne dál,

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Tak to bylo pyžamo a botox na Blaníku a teď hurá na Pálavu. Je tu 7. červencový den a my se přesuneme o 2 měsíce dopředu. O 2. zářijovém víkendu se totiž bude konat tradiční pálavské vinobraní. Těšíte se? No a jakou můžeme letos čekat atmosféru, to nám přiblíží jeho mluvčí Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Ano, 2. zářijový víkend. Dominiku, moc děkujeme. Zdravíme do Mikulova a věřím, že účast letos bude opět veliká. Moc vám to přeju. No a s vámi se, přátelé, loučím pro dnešek. Za chvilku Jirka Frélich, taky Honza Rýdl, takže pokud máte nějaký dotaz směrem k Honzovi, tak určitě napište na 603 118 118, ale vy už to znáte. No a já se na vás budu těšit zítra. Mějte se, bájo, a naslyšenou.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
8: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
7: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
11: Ať už kamkoliv, v Auto S vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
10: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
11: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
10: Auto S u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S-a.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

Rádio Blaník, krásné úterý vám přeje od mikrofonu Jirka Frélich. Za chvíli si budeme povídat taky s Honzou Riedlem. Těšte se po 16. hodině na písničku Popelka. Je to Xindl X. Popel.

0: Helena Vondráčková, Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na Exim Tours.cz.
6: Tak co dělá mladej?
7: Ale včera jsem mu málem nařezal.
6: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
8: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou polojasná až jasná. Ráno ještě čekáme na jihozápadě oblačno a ojediněle i doznívající déšť. Nejvyšší odpolední teploty by pak měly došplhat mezi příjemných 23 až 26 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Blaník za volantem.
9: Stále uzavřený je Pražský okruh kvůli nehodě tří kamionů na 78. kilometru ve směru z dálnice D1 na D5. Probíhají tam odklízecí práce, počítejte se zdržením. Na trase z Milníka na Mladou Boleslav u Jizerního v Telná se srazilo osobní auto s motorkářem. Místem se projíždí jedním pruhem. A na dálnici D10 na 17. kilometru ve směru na Prahu je uzavřený vjezd i výjezd z dálnice. Důvodem je spadlý strom, na místě jsou hasiči. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Tisíce domácností v Praze jsou bez teplé vody. Na Karlovarsku otevřeli Houbařskou stezku. Lepénová je vina ze zneužití prostředků.
11: Rádio Blaník.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hlavní město má další problémy s dodávkami teplé vody. Tak kvůli havárii horkovodního potrubí neteče v části Prahy 10. Jde o Malešice, Strašnice, Skalku a část Vršovic. Bez teplé vody zůstává už šestý den i kus Prahy 4. Bez dodávek jsou tisíce domácností v Nuslích, Podolí, Krči a taky v Michli. V Bochově na Karlovarsku se otevřela naučná houbařská stezka. Nachází se kousek od silnice na Toužim a měří zhruba 4 kilometry. Trasa je navržená jako interaktivní vzdělávací okruh. Více dodá spoluautorka projektu Monika Macháčková.
13: Spojuje takové zajímavé informace ze světa houb, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Je vhodná pro rodiny s dětma, pro děti, pro školní skupiny i pro všechny milovníky přírody a houbaření.
12: A ty nejmenší trasou provede maskot Bloudík, který předává taje houbaření zábavnou a stravitelnou formou. S potížemi musí počítat řidiči na Berounsku. Dopravu z Berouna na Hýskov a Chyňavu totiž zkomplikuje oprava železničního přejezdu. Úplná uzavírka Lidické ulice potrvá od pondělí do soboty. Auta budou muset po objížďkách a omezení se dotknou taky autobusů. Vůdkyně francouzské pravice Marine Le Penová je vina ze zneužití veřejných prostředků. Politička dostala pokutu v přepočtu víc než 2 miliony korun a soud jí uložil i 3 leté vězení. Z toho jeden rok s elektronickým chemickým náramkem a 2 roky podmíněně. Tolik zprávy, teď je připravený Jirka.
0: Ano, hezké odpoledne, za minutu 16. hodina.
1: Jirka Frélich
11: na Rádiu Blaník.
0: A přichystejte se na Honzu Rídla, který dnes bude sice po telefonu, ale odpoví na vaše otázky jako vždycky. Pište dotazy na Honzu na 603 118 118 a vaše SMSky si Honza přečte a odpovědi dostanete taky brzy. Tak pěkné úterý, hezké odpoledne. Rádio Blaník. Teď už na Blaníku, hezky česky, tady je Xindle X a písnička Popelka, za okamžik Olympic, slzy tvý mámy. Hrajeme si na Blaníku, hezky česky celé léto.
14: Už zase skončil vlá...

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Radio Blank. Hezky česky celé léto.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

na Mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se

0: Gareth Gates, teď na Rádiu Blaník, hezké úterý, Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Jako každé úterý touto dobou, teď ale po telefonu. Honzo, ahoj, já tě zdravím.
3: Už jsem zase po telefonu, nesedím ve studiu, všem se omlouvám, ale zároveň vás všechny slyším, alespoň doufám, že posloucháte. Dobrý den.
0: Tak Honzo, jaké jsou aktuální kolony a jak to vypadá na silnicích?
3: Jedna sakramensky mizerná situace na Pražském okruhu mezi D1 a D5, alespoň v tomhle směru, došlo před prvním z tunelů, to je Komořanský tunel na 78. kilometru dálnice D0, to je Pražský okruh, k vážné a opravdu tragické, bohužel, nehodě třech kamionů. V tuhle chvíli je to tam úplně uzavřeno, dokonce uzavřený sjezd z D1 směrem k D5. To znamená, skutečně na té D1 v tuhle chvíli je mizerná situace, vlastně se stalo z ní parkoviště. Ale o tom si řekneme dál. Pojďme se podívat na další kolonky, které už v žádném případě nejsou tak nepříjemné. Stojí nebo postává celé odpoledne kolonka kamionů od Vyškova na D1 směrem na Brno k tomu 196. Ta kolona začíná tak různě podle toho, jak dojíždí někde kolem 220. A z druhé strany D1 k Brnu brzdí někde u 182. Osobáky to mají výrazně jednodušší, rychlejší. No a D5 na dojezdu tam naskakují občas 5 minut, občas 10 minut, ale není to žádná tragédie.
0: Uhum. Dneska tedy po telefonu řekneš nám taky to tajemství, proč je to tak?
3: A není to vůbec žádný tajemství, ale dneska právě je to opravdu 20 minut, co ze staveniště D6, to je karlovarská dálnice, tady nedaleko Lubence u Bochova, tak odjel pan ministr dopravy, který byl tady tu stavbu zkontrolovat, protože ono se tady staví vlastně na třech stavbách, celkem 27 kilometrů dálnice D6, tak si byl obhlídnout, jak to jde, protože tady je ten termín zasmluvněnýho harmonogramu podzim příštího roku. Na některých úsecích to tak vůbec nevypadá. Třeba na tom úseku, kde zrovna teďka sedím já, jsou tady komplikace, jsem u Herstošic a tady jsem měl začít už před půl rokem stavba zářezu, to znamená, měli jsme tady vystřílet dynamitem nebo nějakým takovýmhle pekelným strojem kus kopce a strčit tam dálnici, ale odvoláním jednoho farmáře došlo k téměř půlročnímu zdržení, takže přijel pan ministr a byl tady ale hrubě nepobavený, že by to mohlo vypadat, že snad se to tady o půl roku zdrží ta D6, což vůbec nechtěl připustit.
0: Uhum. A ty jsi zaměstnancem ještě ŘSD nebo už ministerstva dopravy? Povídej.
3: Když jsem se s panem ministrem loučil, tak nic o personálích neříkal. Já doufám, že nezapomněl, že asi snad jsem ještě zaměstnancem ředitelství silnic a dálnic, ale je fakt, že jsme dostali teda důrazně doporučeno, ať najdeme s stavbou skutečně nějakou cestu technickou, ekonomickou, projektantskou, jak ten půl rok tady na tom zářezu zlikvidovat, tak aby jsme tu D6 v příštím roce někdy kolem podzimu, to znamená říjen, listopad, opravdu zprovoznili. Byť třeba tady v tom úseku, třeba alespoň tím polovičním profilem, pokud by nebyla úplně hotová. No ale opravdu záleželo mu na to velmi, velmi hromsky. Opravdu pan ministr na těch Karlových Varech má nějaký zájem.
0: Dobrá, jdeme si hrát. Keď přijde láska, to je MC Erika Barbara, pak tedy zase Honza Riedl. Honzo, tak asi na 10 minutek, zatím ahoj.

0: skupina Krištof a písnička Rubikon na Blaníku Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Dnes tedy po telefonu Honza. Honzo, po druhé dneska ahoj.
2: Krásné dobré odpoledne všem.
0: Tak prozraď, máš nějaké novinky z

0: toho uzavřeného pražského okruhu?
1: Teď jsem mluvil s našimi dispečerama na Národním dopravním informačním centru, ale novinky mám, ale vůbec nejsou dobrý, naopak jsou velmi blbý, protože jak je pražský okruh od D1 ve směru na D5 až po tuneli úplně uzavřený, je uzavřený samozřejmě i nájezd z D1, to znamená všechny kamiony, hlavně teda ta nákladní doprava zůstává parkovat na D1. V tuhle chvíli je kolona až do Mirošovic, to znamená začíná na nějakém 21-22 kilometru, tak policie kvůli vyšetřování té smrtelné nehody má předpoklad uzavřenýho pražského okruhu, podržte se, do 22. večer. Já doufám, že to bude podstatně rychlejší, protože pokud by to opravdu mělo trvat do té 10. večer, tak si myslím, že to parkoviště kamionů máme do Humpolce.
0: No, to je pěkný. Tak zmíníme krátce ještě Olomouc a Moravskoslezský kraj.
1: Určitě, ať se přeneseme taky někam jinam, ať nejsme pragocentristi, takže v Olomouckém kraji varuju, v Zábřehu jsme začali výměnu mostních nosníků, respektive mostních závěrů, je to silnice 46, je to hlavní trasa pěkně z Hané, takhle na sever, do turisticky oblíbených Jeseníků, o, jak já bych tam byl rád často, kdybych to neměl tak daleko, ovšem tady do druhé poloviny září bude kyvadlo, no tak, tak upřímnou soustrast. Podíváme se ještě do Moravskoslezského, tam mám taky nepopulární zprávu, ale ta bude podstatně rychlejší. Dneska a zítra musíme provést pravidelný servis Klimkovického tunelu, to jsme na dálnici D1 na kilometru 347, tedy těsně před Ostravou. Víte velice dobře, že pravidelný servis v dálničních tunelích musíme dělat minimálně dvakrát ročně, týká se to i brněnských silničních tunelů. No a dnes a zítra teda tam bude omezení do jednoho jízdního pruhu pro každý směr, bude tam 80, ale od čtvrtka už to tam zase pofrčí ejchuchu.
0: Dobrá. Dotazy na Honzu Riedla pište na 603 118 118. Honza Riedl na ně odpoví. Zatím, Honzo, přeji krásné úterý a budeme se ještě za chviličku spolu spojovat po telefonu.
1: Už se těším na zvuky, dotazy.
0: No a za chvíli na Baleníku. Každá trampota má svou mes. Což platí nejenom pro řidiče, kteří uvízli v kolonách, ale písnička Jiřího Korna, Heleny Vondráčkové. Za chvíli u nás na Blaníku.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: A dost barvy.
5: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
4: Léto fandí barvám.
5: Akce platí do konce září.
4: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
2: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
6: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
2: Máme pro vás všechno.
6: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
2: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
6: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
2: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
13: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
14: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
13: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
14: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Mami, myslíš, jsem pořádně zabobovat?
16: Teď v létě?
17: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
18: Nahoru za zážitky.
19: Nahoru Resort Monínec.
18: Letní aktivity park jede naplno.
19: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
18: Maxi skluzavka.
19: Lanový park.
18: Elektrokoloběžky.
19: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
18: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
19: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
20: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
21: Výhry. Slevy. Zábava.
22: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
23: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
22: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
23: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
22: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Michal David a písnička Disco příběh na Blaníku.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: A Honza Riedl na telefonu opět do třetice, ahoj.
2: Jsem tady připraven odpovídat na vaše dotazy, a že jich bylo teda.
0: Tak, SMS-ka, která nám dorazila od Milana z Hlučína, zajímá ho, kdy se začne stavět obchvat Hlučína.
2: Milane, my ten rok výstavby obchvatu Hlučína ještě nemáme stanoven, ale aspoň to využiju k tomu, že bych zbytek republiky vzdělal, kdo neví, v geografii, kde se Hlučín nalézá. Je to velmi živá dopravně využívaná trasa mezi Opavou a Ostravou a právě Hlučínem se projíždí, to znamená, ta silnice první třídy by tady skutečně zasloužila přeložit. Už tam máme, myslím si, že docela i pěkně stanovenou trasu, dokonce kraj s tím souhlasil, vydal takzvané souhlasné stanovisko, to znamená, připravujeme tu stavbu veškerou vážností. Jestli to bude rychle zahájený do výstavy, tak bych to viděl tak jako 4-5 let, ale jestli to bude tak jako normož, tak možná 6 let. Ale je to jenom můj dojem, určitě, kdyby to slyšel třeba pan hejtman, tak nebude spokojen, chtěl by to dřív.
0: Dotaz na Honzu přišel také od našeho posluchače Vaška z Moravy. Jel po nové D49 do nemocnice, ale ten vjezd na Sokolovské ve Zlíně byl hrozný. Kdy se dočkáme dalšího úseku dálnice směrem na Vizovice, tedy připojení na Slušovickou 4 proudovku s výjezdem v Zádveřicích.
2: Jasně, mluvíme o dálnici D49, kterou jsme opravdu, je to jak dlouho, 2 týdny jsme vypustili do provozu, jezdí se kolem Kroměříže už na Hulín i Fryšták, tam to zatím končí a to pokračování dál na Slušovice a Vsetín máme připravený velmi, velmi dobře, to znamená, já vidím opravdu velmi realisticky, že bychom začali ty další navazující kilometry od Fryštáku dál stavět v roce 2029 až Adží Valaši.
0: Tak, taky Mirek se ptá, proč se na D1 u hranic mění svodidla ze zelených na betonové, trochu zeleně nám neškodí, píše Mirek.
2: No, zelená svodidla jsme tam neměli, měli jsme tam ocelový H2, jestli vím správně, teď se tam dává beton. Ten beton je tam z jednoho naprosto pádního, jednoduchého a velice důležitého důvodu. A sice to je důvod bezpečnosti. Samozřejmě ty betonové svodidla, zvlášť když jsou k sobě přimontovaný, což tyhle jsou a budou, tak mají podstatně větší zádržnost. Tady přeci víte, že jsme opravdu hodně blízko toho křížení s 35, to znamená, tady ten provoz je hodně silný, hodně je tam náklaďáků, hodně kamionů. A bohužel zrovna dneska si připomínáme opravdu vošklivou nehodu, je sotva 2 hodiny stará s vošklivými následky, takže opravdu chápu, taky mám rád zeleň, ale přeci jenom silnější, řekněme, svodidla, který víc vydržej, víc toho udržej, tak v tomhle místě jsou správně.
0: Tak poslední dotaz třeba tady od Jirky z Horní Břízy. V sobotu jel přes Kladno a tolik kruháků a ještě špatně značených, to jsem ještě nikde neviděl, píše Jirka z Břízy.
2: Milý Jiřiku, pokud jde o značení kruhových objezdů, ty jsou přesně popsány ve vyhlášce, respektive v zákoně 361 o provozu na pozemních komunikacích, doporučuji dostudovat. A pokud jde o množství kruháčů, no to Kladno je docela dost zatížený, my v tuhle chvíli už jsme připraveni postavit tam jeden takový příobchvat, ten si myslím, že hodně pomůže, a i když v tom Kladně ty kruháče zůstanou, tak nebudou tak frekventovaný. Ale jinak doporučuji větší pozornost, pokud byste skutečně měl pocit, že byli blbě značený. Oni jsou dobře značený, jenom koukat.
0: Tak Honzo, díky a zase příště.
2: Budu se s váma všema těšit, jde krásné leto a jezděte opatrně. Hezký den.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Václav Neckář a krásná písnička Já ti zabrnkám. A po 17. hodině třeba Jakub Smolík.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Iveta Bartošová, Petr Sepeši. A filmová písnička Sagvan Tofy, Dávej ber.
2: Dávej ber, dávej.
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Jde na vás jaro? Na nás taky.
9: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
11: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až jasno. Ráno čekáme ještě na jihozápadě oblačno, ojediněle i s doznívajícím deštěm. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
12: Jsme Blaník.
13: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Blaník za volantem.
11: Stále uzavřený je Pražský okruh kvůli vážné dopravní nehodě 3 kamionů na 78. kilometru ve směru z dálnice D1 na D5. Probíhají tam odklízecí práce. Na Praze východ na výjezdu z Mochova ve směru na Čelákovice bourala 2 osobní auta. Projedete tam kyvadlově. A na trase z Mělníka na Mladou Boleslav u Jizerního v Telná se srazilo osobní auto s motorkou. Místem se projíždí jedním pruhem. Buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podle Pavla by Evropa neměla spoléhat na pomoc USA. Karlovarské letiště ruší lety do Tuniska. Hokejista Kempf mění NHL za Litvínov. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Evropa by si podle prezidenta Pavla měla zajistit vlastní obranu a nespoléhat se dál na pomoc Spojených států. Šéf Bílého domu si podle něj začal vynucovat, aby se zbytek NATO postavil na vlastní nohy. Pavel to podle novinek CZ uvedl v diskuzi na Mnichovské bezpečnostní konferenci v Ankaře. Letní prázdniny bohužel nejsou pro každé dítě veselým obdobím. Některé trápí osamělost, sociální vyloučení nebo nadměrný čas na internetu. Tématu se věnovala dnešní tisková konference ministerstva vnitra a zúčastnila se jí i naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den, dnešní tisková konference se věnovala vládnímu programu Bezpečné dětství. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo 38 milionů korun na ochranu dětí. Peníze podpoří třeba krizové linky a projekty v regionech, jako jsou dětské tábory. Velkým tématem byla také bezpečnost dětí na internetu, kde případů zneužívání bohužel každoročně přibývá. Pomoci má také nová pracovní skupina zaměřená na prevenci, odhalování škodlivého obsahu a přípravu legislativních změn. Z ministerstva vnitra Sára Voldánová.
2: Z karlovarského letiště už lidé do Tuniska létat nebudou. Letiště dovolenkové čartrové lety od 14. července pro malý zájem ruší. Dál se bude létat do Bulharska a Turecka a letiště zachovalo i pravidelnou linku do uzbeckého Taškentu. Hokejista David Kempf končí v NHL. Útočník posílí extraligový Litvínov, kde podepsal tříletou smlouvu. Dlouhodobé kontrakty pak u Severočechů uzavřeli i lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Tolik zprávy, teď pokračuje Jirka.
4: 17. hodina, právě v tuto chvíli.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: A náš blanický krajánek vyrazil do Strážnice, což je na Hodonínsku, tak brázdí krásnou část Moravy, no a za chvíli se nám přihlásí. Tak buďte s námi a poslouchejte Blaník, hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
4: Teď Sagvan Tofy a písnička Davy Ber a za chvíli třeba taky Iveta Bartošová, Petr Sepeši.

0: Blanket a písnička Po schodoch, teď už náš blanický krajánek.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Já zdravím Lastu Suka, ahoj.
3: Ahoj, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Po druhé se hlásím do vysílání, tentokrát ze Strážnice v Jihomoravském kraji, kam doputoval City modul Tomáše Bati. A o něm si teď budu taky povídat s projektovým manažerem nadace Tomáše Bati, panem Jakubem Malovaným. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
3: Ačkoliv to není ryze historická záležitost, tak i milovníci historie si ale tady přijdou na své, je to tak?
4: Je to tak, ona se nám tady krásně kloubí, ta historie s tou současností, a pokud se tady ptáte na historii, tak můžu říct, že jsme tady připravili dvě nové výstavy nadace Tomáše Bati. Jednak je tady k vidění výstava s názvem Touha tvořit, která vychází z toho mota, které razíme v rámci celoročních oslav. Byla to Touha tvořit, co říkal Tomáš Baťa vždycky, co ho hnalo kupředu, a ta výstava reflektuje jak jeho životní příběh a příběh firmy Baťa, tak jeho myšlenky a vůbec vjem a pohled na život a na společnost, na vzdělávání. Zkrátka je tam spoustu inspirativních zamyšlení Tomáše Bati a zároveň tady je k vidění taky celá škála, celkem 38 výrobních oborů, ve kterých firma Baťa, potažmo Tomáš Baťa, dominovali. No a takovou perličkou jsou i takzvané píchačky, historické hodiny, které byly u brány, když se vstupovalo do továrního areálu a zaměstnanci si tam razili ty svoje zaměstnanecké karty, takže návštěvníci modulu, když dorazí za námi, tak si můžou odnést krásnou pamětní kartičku, dobově oraženou i s tím krásným ikonickým cinkavým zvukem.
3: To zní hodně zajímavě. A teď důležitá věc, kdyby posluchači nestihli dorazit sem do Strážnice, tak ten modul cestuje vlastně po republice. Kam dorazí potom?
4: Je to tak, máme velkou radost, že i v druhé půlce svého turné, jak my říkáme, po republice zavítá na velmi krásná místa. Já můžu vypíchnout třeba Ostravu, Colors of Ostrava, ikonický to festival, kde bude už od 14. července. Samozřejmě zavítá i zpátky do svého rodiště do Zlína, kde bude v rámci Barumček Rally Zlín, ale čeká nás také výlet na Slovensko. Pokud se nepletu, tak nás tam čeká Žilina, Partizánské a také Trenčín, takže i Slováci budou moct okusit filozofii Tomáše Bati.
3: Tak jo, pane Malovaný, já vám děkuju za rozhovor, ať se daří a mějte se krásně, nashledanou.
4: Díky moc za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
3: Pro dnešek končíme krajankovské putování a opět jsme to zdokumentovali, takže i fotky, videa, celé reportáže tady ze Strážnice uvidíte už brzy na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Tak vám přeji krásný letní večer.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Zdravíme do Strážnice a posíláme písničku teď už Robbie Williams a Angels a za chvíli Iveta Bartošová. I sit and

0: docela dost peněz. Tak za chvíli.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. S příchodem letních prázdnin se na Slapskou přehradu vrací nepřetržitá služba středočeských záchranářů. V jedné z nejvytíženějších rekreačních oblastí kraje jsou připraveni pomáhat pacientům nejen ze souše, ale také přímo z vodní hladiny. Letos k tomu nově využijí moderní člun. Více už nám řekne náměstek hejtmanky Pavel Pavlík.
3: Nový člun na Slapech záchranářům poskytne moderní zázemí pro zásahy na vodní hladině. Původní člun, který na Slapech sloužil poslední dva roky, přesouváme na Orlickou přehradu. Na Slapské přehradě zajišťují záchranáři přednemocniční neodkladnou péči už více než 25 let. Modernizace vybavení je proto přirozenou součástí rozvoje této služby. Zároveň už druhým rokem zajišťujeme pomoc také na Orlíku, takže je rychlá přednemocniční péče dostupná na obou nejvýznamnějších středočeských vodních nádržích. Zároveň si velmi vážím také dlouhodobé spolupráce s vodní záchrannou službou Českého červeného kříže, která je při zajišťování bezpečnosti na středočeských přehradách důležitým partnerem. Právě spolupráce všech složek je základem toho, aby se potřebná pomoc dostala k lidem co nejrychleji. Nové plavidlo je vybavené moderní přístrojovou a zdravotnickou technikou, takže záchranáři mohou poskytovat přednemocniční neodkladnou péči i v místech, kam se běžná sanitka nedostane, nebo kde je zásah z vody nejrychlejší.
2: A já už jenom dodám, že posádky na Slapech i na Orlíku slouží v režimu 24/7, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přejme si, aby výjezdů bylo co nejméně a prázdniny a dovolené jsme si všichni užili ve zdraví. Mějte se krásně.
1: Středočeské aktuality. Aktuality. Vlaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
4: Sluníčkové samolepky Vlaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
4: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
4: s Vlaníkem a Centropolem.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.

0: Písnička Kateřiny Marie Tiché, Plamen. No já si myslím, že zažehneme velký plamen s naší letní hrou Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Věřím tomu, že jste někdy už museli slyšet naši písničku Slunce dál svítí, která vznikla ke čtvrtstoletí Rádia Blaník. Zní takto.
2: Slunce dál.
0: A Kateřina Marie Tichá v ní zpívá taky, takže kdybychom vám zahráli celou písničku, tak je dobré být na telefonu 800 109 109 právě hned na konci té písničky, protože my pak telefon zvedneme. No a zeptáme se vás právě, když se k nám dovoláte, zda poznáte někoho z těch zpěváků v písničce Slunce dál svítí. Pustíme ukázku a když to uhodnete, máte hned 5000 na ruku. Když to neuhodnete, tak nevadí, zítra můžete vyhrát dokonce dvojnásobek, tedy 10 000 korun. Tak pozorně poslouchejte Blaník, připravte si telefon, kdybychom hráli písničku Slunce dál svítí 800 109 109 a držím palce.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A přijít to může absolutně kdykoliv.
2: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: A možná se chystáte na dobrou kávu, my taky, za chvíli Karel Gott a písnička Kávu si osladím.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
7: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: ta písnička a kávu si osladím. Doufám, že jste si vychutnali vaši odpolední anebo pozdně odpolední kávu. No a po 18. hodině Strom lásky mý, Standa Hložek. Strom lásky mý, řekl jsem tenkrát, vem si ten dar. Opět a Radeček a Maria Čírová, Vloupám se.
1: Vloupám se, do tvojí mysli zjistím, že sám jsem.
0: A taky Slza a Fotky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
2: Radio Blaník. Počasí.
8: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až jasno. Ráno ještě čekáme na jihozápadě kraje oblačno, ojediněle i s doznívajícím deštěm. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
3: Netrap.

0: Mlík za volantem.
1: Stále uzavřen je Pražský okruh kvůli nehodě tří kamionů na 78. kilometru ve směru na Ruzyni. Je to před sjezdem na Jesenici. Kvůli tomu se vytvořila dlouhá kolona na dálnici D1 z obou směrů, od Prahy i od Brna. Pokud jedete od Brna naposledy, sjedete bez držení na exitu 29. kilometru. Od Prahy na dálnici D1 raději vůbec nenajíždějte. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Pavel chce obnovit schůzky ústavních činitelů. Desítky hasičů bojují na Tachovsku s požárem pole. České snowboardistky nepřijdou o parádní disciplínu. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. Na Tachovsku nedaleko Kšic hoří pole. Na místě jsou od odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů a platí třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. Požár už se podařilo lokalizovat, dál se nešíří. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Potvrzuje to i preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
3: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
2: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti. Paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O zachování disciplíny, ve které v posledních letech kralují Češky, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat jak úřadující vítězka Zuzana Maďarová, tak i královna předchozích her Ester Ledecká. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
4: Eliško, díky, 18. hodina před námi.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: A na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto, přejeme krásné úterý a hned na úvod té 18. hodiny se k vám trošku vloupáme. Tady je skupina opět Radeček a Maria Čírová a písnička Vloupám se.

0: Martin Maxa, písnička Selaví. Náš kolega Petr Slíva sice odcestoval na sever, no ale my se zítra zase po 9. hodině vypravíme do tajemného roku. A bude to rok, kdy snad i Honza Riedl byl v plenkách, protože dálnice teprve přišla na svět. Ano, my jsme se v tom konkrétním tajemném roce poprvé projeli po československé dálnici.
1: Svátkem motoristů byl tedy den, kdy místopředseda federální vlády inženýr Gregor odstartoval na Spořilově projížďku po první československé dálnici. Kolona prvních cestovatelů si těch 23 kilometrů dálnice projela vyhlídkovou rychlostí, snad proto, aby jim to déle vydrželo.
0: Tak vzpomínáte? Tak pokud náhodou jste na dálnici a jste v nějaké koloně, tak aby vám to déle vydrželo, tak si vemte, že před pár desítkami let zřejmě se stalo to, že jeli záměrně pomalu, aby si tu dálnici hezky užili.
2: Tajemný rok
3: na Rádiu Blaník.
0: Zítra po 9. budeme společně pátrat po tom, v jakém se nacházíme roce. Budete moci přidat i svoji vzpomínku a my k tomu přidáme celou řadu písniček jen a jen z toho konkrétního tajemného roku. Teď ale Roxette a za chvíli Standa Hložek, Strom lásky mý. Přejeme krásné úterý a hezký poslech Blaníku.

0: A ještě jednu lahůdku bych pro vás měl, nikoli hudební, ale tu skutečnou 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Tentokrát to letos bude tak, že náš blanický krajánek vyrazí za někým, kdo se přihlásí přes náš web radioblaník.cz do velké soutěže o tu skvělou 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. A že těch šunek máme letos. Tak se podívejte na webové stránky, je potřeba se přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník a pak se přihlásit do naší soutěže. Napíšete, kde posloucháte Blaník, krajánek si někoho vybere, poprvé už v sobotu, vyrazí za ním a jakmile ten dotyčný nebo dotyčná bude poslouchat Blaník, tak 7,5-kilovou šunku má doma.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je Leko šunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Ratatarararata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo No.

0: Více na legendy v Cebívlicích.cz. Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás

0: také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz
3: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
4: Na co?
3: Na naši fotovoltaiku.
4: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
3: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
4: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
3: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
4: A kdo se o to postará?
3: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
4: Tak to máme jasno.
5: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Slza a fotky. A bude fotek a bude jich moc a moc, protože v pátek skupina Slza dorazí do Pelhřimova a spolu s ní taky Vojta Nedvěd.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: A taky je Olga Lounová. Pelhřimov se totiž chystá na další z letních koncertů Rádia Blaník. Tento pátek se sejdeme na Masarykovo náměstí za 5 minut 5.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V pátek už bude 10. července, no a před 5. hodinou podvečerní to všechno vypukne. Užijte si program plný hvězd s námi, s Rádiem Blaník, na letním koncertě v Pelhřimově. Zavítáme do města rekordů, je to tak jako na půli dálnice D1, ať už pojedete z Brna do Prahy nebo naopak. Zastavte se Pelhřimov, 16 hodin 55 minut. Bude tam letní koncert Rádia Blaník a hlavně vstupné se neplatí, tak doražte.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A za chvíli už písničky na přání a můj kolega Michal Krusberský. A těšte se taky na Anetu Langerovou do té 7. hodiny večerní. Přeji hezké úterý.
2: Víc nebo míň.
4: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
2: Tak hodně štěstí.
4: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
7: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
8: Nejkrásnější české a moravské vinice.
7: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
8: Špičková vína.
7: To je Hudba na Vinicích s Lajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
11: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
10: Super, a balakrylem natřeme futra.
11: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: kdysi tvořili pár, teď už si každý jede, jak se říká, na to vlastní triko. Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita dozněla před 19. na rádiu Blaník a po 19. i ty dnešní písničky na přání. A v rámci nich Valdemar Matuška.
1: Stejně voní žluté květy šafrán.
0: A taky bude pohodovka od kapely Jelen, Jiřího Pavlici a Hradišťanů, Miluju tě. A dorazí i Jarek Šimek a narozeninová. Na Blaníku vám i v létě hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude většinou v první polovině dne ještě zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty ale budou rozhodně příjemné, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 27 a na horách kolem 15, i když na Šumavě rtuť teploměru povyskočí až na 18 stupňů. Tak tolik počasí na zítřek.
3: Radio Blaník.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: Kacperský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Prodloužený víkend za námi a doufám, že jste odpočívali, že jste nabírali síly a dneska ten první pracovní den krátkého týdne, že jste zvládli levou zadní. Každopádně teď si rozhodně dejte třeba takový vychlazený meloun a nebo někdo si dá vychlazenou dvanáctku, to už nechám na vás. Každopádně startují písničky na přání. Dneska to bude se mnou a hned teď Hanka Zagorová. Dneska už to vím.
1: Na rádiu Blaník.
0: Rádio Blaník. Hrajeme vám celé léto hezky česky.

0: Úvodní písničku dnešního večera, kdy si hrajeme také podle vás, máme za sebou a teď už jdeme na první vzkaz. Moc vás zdravím do studia, ráda bych chtěla pro moji dcerku Aničku, která má 10 let, zahrát právě tuhletu písničku. A ráda bych ji taky vzkázala, jsi skvělá holčina, moje a moc tě miluju, tvoje maminka Irene, jestli to čtu správně. A od nás už k vám míří Abraxas a Obyčejnej svět.
1: Radio Blaník.

0: Ano, obyčejný svět v podání kapely Abraxas možná vám zpříjemnil to dnešní úterní, ne odpoledne, ale už vlastně podvečer, kdy si taky hrajeme na Rádiu Blaník nejenom hezky česky, ale hlavně na vaše přání. Tak tady je další vzkaz. Chtěla bych zahrát písničku pro paní Alenu Nevolnou z Jinec, která dneska slaví 70. narozeniny. Naše milovaná manželko, maminko a babičko. 70 let je krásná cesta, plná vzpomínek, lásky a životních zkušeností. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, pohodou a přinese ti ještě mnoho krásných okamžiků s námi. Také hodně zdravíčka, ať můžeme stále podnikat výlety. Máme ti moc rádi a přejeme krásné narozeniny. To vzkazuje manžel a také dcera s rodinou a posílají Valdemara Matušku.
1: Písničky na přání. Na

0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: 15 minut po 19. hodině nás Ozone roztančili a my teď zase lehce zpomalíme, protože v rámci písniček na přání si dáme Tublatanku. Milý Blaníčku, touto cestou bych chtěl nechat zahrát právě písničku od Tublatanky Láska drž má nad hladinou mojí sestřičce Bobince k svátku s přáním všeho nejlepšího a nechť trvá sklenice nikdy nevyschne a láhve s vínečkem jsou stále plné. PS, dnes si na dovolené a tak nemusíš oslavovat prací. Vzkazuje Tomáš a posílá Tublatanku.
1: Rádio Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
6: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
5: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
6: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
5: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
6: A cena?
5: Už od 330 korun za den.
6: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
5: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz.

0: 10. a 11. července hrát Točník žebra.
1: Migové,
0: Harley,
1: Single X,
0: Tomáš Klus.
1: Jdeme na hrady.
0: 10. a 11. července na hradě Točník žebrák.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si zpřátelé letní pohodu na hradech.
3: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
4: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
0: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
4: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Pohodové České rádio.
3: A přesně na tomto rádiu i v půl osmé hrajeme na přání a teď tady mám rovnou tři vzkazy. Posílám písničku do Albrechtic pro Míru Košnara. Zlato, dneska je tvůj den, tak si ho pořádně užij a držíme palce, ať ti vše dobře dopadne. Přejeme zdraví a stále dobrou náladu, to vzkazuje Dana a také se připojují pejsci, Tequila, Brita a Beník. No a je tady další vzkaz na jeleny. Chtěla bych nechat zahrát Jaroslavě Šimákovej, která dneska slaví 61. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší, napsala Dominika z Krompach. A ještě jeden vzkaz právě, který tady mám ke kapele Jelen. Takže moje ještěrko, děkuju, že jsi, je mi s tebou moc krásně a moc tě miluju. A jsi pro mě vším. Tvůj mazlík právě teď posílá kapelu Jelen, Jiřího Pavlicu a Hradišťan.

Ano, Pretty Woman a Roy Orbison v 19.37 a je tady další vzkaz. Milé Rádio Blaník, zahrajte prosím písničku pro manžele Martu a Mirka Voháňkovi, a to z Kňovic u Sedlčan k jejich 70. a 75. narozeninám. Milá Marto a milý Mirku, posíláme vám ty nejkrásnější gratulace k vašim narozeninám a přejeme moře zdraví, štěstí a pohody. Tento vzkaz je hlavně poděkováním. Kvůli našim zdravotním limitům potřebujeme pomoc a vy jste tu pro nás vždy, když je potřeba. Děkujeme a krásné narozeniny přeje Jiří a Dana Sirotkovi a posílají Raduzu a Roberta Křesťana. Dobrý lidi od nás z Blaníku.

0: na Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

14 minut zbývá do 20. hodiny a to je také čas, abych vám připomněl, že i vy si můžete objednávat písničky na našich webových stránkách, které jsou radioblaník.cz. Tam stačí najít záložku kontakty a v ní je také formulář písniček na přání. Vyplníte, který den chcete písničku zahrát, jakou hodinu, jestli po 19. nebo po 20. Samozřejmě připíšete váš vzkaz, odešlete a máte vyřízeno. Stejně tak jako další, kteří právě teď napsali. Milí Blaníčku, nechej prosím zahrát písničku pro Růženu Knicknerovou a pro moji maminku Věru Cloudovou. Obě slaví ve stejný den narozeniny, tak bych jim oběma také chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky. A to všechno přeje dcera s rodinou a bratr Mirek. No a o stejnou písničku tady mám ještě jednu žádost. Chtěli bychom popřát k narozeninám Dominiku Fischerovi do Zruče nad Sázavou. Tvůj věk, dvě jedničky píše, už se pomaličku dostáváš z dětské říše. Už nejsi malý chlapeček, ale pro nás si velký miláček. Máme tě moc rádi, vzkazuje děda, babička a teta Míša Fischerovi a tady je Jarek Šimek.

Tak tohle byla Leanne Rimes a před námi poslední vzkaz. Hezký večer, zahrajte tatínkovi ke krásným kulatým narozeninám s přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví a štěstí. To přeje syn Daniel a manželka Dana. A připojíme ještě jeden vzkaz. Zahrajte písničku pro mého manžela Jindřicha. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví přeje manželka Jana a celá velká rodina. A tady jsou Brontosauři a Stan.

0: Ano, Brontosauři a stánky a za chvíli další hodina písniček na přání a v rámci ní také Michal David. Bude i Tomáš Klus a Věrka Martinová. A taky kapela Kex, jak děkuje se andělům. Stále jste s Rádiem Blaník, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A léto budeme mít zítra také na obloze. Čekáme polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, jinak ale teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 15. Na Šumavě tam bude tepleji, tam naměříme až 18 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
4: Safari Resort Hluboká u Borovan.
5: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
4: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
6: Na rádiu Blaník.
0: Je to tak, dalších 60 minut písniček na přání před námi, tak doufám, že se máte fajn a že si to dál budete s rádiem Blaník užívat. Začínáme s Divokým Billem a tady je písnička Síť.

Kapela z Úvalu Prahy, Divokej byl a Síť. Nedávno jsme je tady měli ve studiu. No ale na doživotí tady písničky na přání nebudou, jen do té 21. hodiny. Tak pokud jste si napsali právě o nějakou na ten dnešní den, tak buďte ve střehu. Já tady mám hned z kraje hodiny jeden velmi krátký vzkaz. Zahrajte tuhle písničku jen tak pro radost. S pozdravem Maria napsala z Orlové a vybrala si Petra Nadě. A i tak jsme stále frajeri.

0: Petr Nať na Rádiu Blaník 6 minut po 20, kdy hrajeme na přání a tady je další vzkaz. Přáníčko poletí za Nelčou do Hodkovic nad Mohelkou. Milá Nelčo, přejeme ti, aby se ti splnila všechna tvá přání, ať na své cestě potkáváš jen ty správné lidi a tvoje dny jsou plné štěstí a lásky. Krásné narozeniny a hodně štěstí přeje mamka, babička, děda a Luky a půjdeme tančit s kapelou Miraj.
1: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: No a pokud mě teď vnímáte, tak vám nabízím další písničku na přání a bude od Karla Gotta a hned dvakrát. Chtěl bych popřát Toníkovi Hrabcovi do Miřetic k dnešním 13. narozeninám. Narodil se právě 7.7. na tato krásná, šťastná čísla. Hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu ve škole a také v osobním životě a posíláme ti od mistra Karla Gotta píseň Noční král. To přejí rodiče Tonda s Luckou, děda Láďa, prababička Eva Mrázková s Chrudimi a Láďa s Pavlínkou a Kubíčkem z Nabočan. No a na Karla Gotta ještě jedna žádost. Pošlete písničku mému milému manželovi Jaroslavu Zárubovi ke krásným 74. narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože jí málo, no a všechno nej, aby žít za to stálo. K těm krásným 74 letům přeje manželka Marcela, dcera Marcela, a vnuk Honza a také kočička Mia a my posíláme taktéž Nočního krále právě teď.

0: Mr. Karel Gott nám dělal taky společnost na rádiu Blaník 15 minut po 20. hodině. A kdo to bude teď? Prosím, zahrajte písničku na pohodový večer. Jsme zrovna na dovolené na Orlíku s ženou a dětmi, konkrétně s Julií a Emou. Jsem šťastný, že je mám a jsou to nejúžasnější holky. Jo, a zdravíme Julinku, ať už prý není drzá, vzkazuje Michal a posílá pokáče. Tady je jeden rodinný tip.
1: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: tip.
1: No a u té rodinky taky teď zůstaneme. Můj milý Blaníčku, zahraj písničku mamince se vzkazem moje milá maminko, dnes už ti je 43 let. Přeju ti všechno nej, hodně štěstí, zdraví, lásky a peněz. Pořád jsi ta naše mladá, krásná, štíhla blondýna, ale hlavně nejlepší mamka pod sluncem. Děkuju za všechno, co jsi pro nás udělala. Miluju tě a posílám pusu. Tvoje Natina z Kolína posílám Michala Davida.
0: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Pelhřimovaníci,
1: pojeďte s námi do Pelhřimova.
0: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
1: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
0: Těším se na

0: samozřejmě neplatí.
1: Tak přijďte, jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
0: na které můžete už brzy královsky vydělat.
1: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
0: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Ty jo... My tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
8: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
7: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
8: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
7: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
12: Migové.
11: Harley.
12: Xindle X.
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
16: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
17: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
18: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
17: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
19: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
20: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
19: Každý vůz má garantovaný původ a získá

0: mu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: A přesně na tomhletom pohodovém rádiu si taky jdeme zahrát další písničku na přání. Milý Blaníku, zahrej pro moji lásku Milánka. Lásko, děkuju, že mám po svém boku toho nejlepšího muže. Miluju tě a navždy to tak zůstane. Jsi ten největší poklad, který mám. Tvoje Beatka posílá právě teď Ellie Goulding.
1: Rádio Blaník.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

Zajímavé spojení. Tomáš Klus, Věrka Martinová, magnetická bouře teď u nás na rádiu Blaník a jdeme hrát. Konkrétně zahrajte našemu drahému taťkovi písničku. Dnes totiž narozeniny má, tak ať se od ucha k uchu usmívá. Hlavně zdravý a spokojený je a štěstí mu o trochu víc přeje. Máme tě rádi a vážíme si tě a ať zraješ jako třešně, které si teď společně zanotujeme. To ti přeje Míša, Helena a Vašek. No, aktuální záležitost, Valdemar Matuška, jo, třešně zrály, od nás z Rádia Blaník. Zdravím.

0: jsem hnal svý stádo dál.
1: Třešně už nám dozrály a je čas na další písničku. Tahle bude pro Hanku z Vysočiny k dnešním narozeninám. Když si najdou dva lidé cestu k sobě, daří se vše zvládnout i v nelehké době. Důležité je mít člověka rád a milovat jej. Pro toho druhého je to vždycky to nej. Vážit si jeden druhého, protože to tak má být, každý den spolu si užívat a naplno žít. Krásné narozeniny, hodně štěstí a lásky od srdíčka přeje tvůj Peťulka a posílá kapelu Kex, jak děkuje se andělům.

20 hodin a skoro 44 minut k tomu a to znamená jedno a jediné, že pomaličku a jistě jdeme do finále, ale tři vzkazy nám tady ještě zbývají, tak se na ně rovnou jdeme podívat. Milá babičko, máme tě rádi a včera, 6. července, si měla narozeniny, tak jsme ti chtěli popřát všechno nejlepší k těm 71. narozeninám. Ať se máš krásně a ať tě nikdo nezlobí. My tě máme rádi a přejeme krásný den. S pusinkou Natálka a Fíla posílají Abu. Radio Blaník.

Švédská ABBA a Waterloo a my teď zamíříme zase domů, zahrajeme si prasátko od skupiny Vltava pro všechny nemakačenka, co si momentálně užívají zaslouženou dovolenou ve Zdobnici v Orlických horách. Obzvláště pak pro rekreanta z Píťů, který má tohle přání na svědomí. Tak tady je písnička, užívejte!

0: Enrique Iglesias těsně před 21. a před námi taky poslední vzkaz dnešních písniček na přání. Milé rádio, zahrajte písničku Až mi anděle pro pana Jiřího Vavřinu k nedožitým 83. narozeninám, které by oslavil právě dnes. Moc nám chybíš, vzpomíná manželka Stánina, dcera a syn s rodinami a posílají Petra Spáleného tam nahoru.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: schválený na závěr úterních písniček na přání. Ale nebojte se, i zítra tady budou po 19. hodině, tak si nezapomeňte nějakou hezkou objednat na našich webových stránkách radioblaník.cz. A za chvíli už Lucie a šťastný chlap. Taky se vydáme na vodu s Xindle Mix. Celý můj život plave na vodě. A ještě budeme malovat dobré asky s Hankou Zagorovou. Prostě na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. I zítra čekáme polojasnou až jasnou oblohu, jen na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne spíše zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách pak kolem 15. Jen na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 18 stupňů Celsia.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Krusbersky. Na rádiu Blaník.
7: Je to tak, ještě hodinku budu rozhodně s vámi, tak vás všechny zdravím, zejména všechny Bohuslavy, které dneska mají svátek. Pokud jste dámy žádnou kytičku nedostali, nebojte se, nejste sami. I Maruška Rotrová teď bude zpívat, zřejmě letos nikde nejsou kytky, ale od nás rozhodně dostanete ty další písničky. Tak mějte hezky závěr úterního dne.

0: 80. a také v 90. letech tvořili super záležitosti, ale stále jsou aktivní Pet Shop Boys a Go West. A my taky jdeme, přátelé, na západ, konkrétně do Karlových Varů. Možná jste se na filmový festival nedostali, nevadí, my vám každý den přinášíme spoustu zajímavých informací, co se tam děje. Třeba včera měl premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové právě o zpěvačce Báře Basikové. A tak jsme se hlavní aktérky museli zeptat, co na tu premiéru říká a na film, nebo respektive na ten dokument.
1: Naprosto mě to rozsekalo, bojalo a hrozně si toho vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je 6 CDčka, které vyšlo právě, firma Warner Music ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písničky, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, úterý koncert se svojí kapelou 7.7., v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížená.
0: No, Bára Basiková se rozhodně nenudí, tak držíme palce, ať se tomu dokumentu i samotné Báře samozřejmě daří a vám dál hrajeme hezké písničky, třeba teď Moray Heat a One Night in Bangkok. Za chvíli se vydáme na vodu a taky bude Sarah Connor.

0: romantika jako blázen. Sarah Connor teď 5 minut před 9:30 na rádiu Blaník. Přátelé, kontrolní otázka. Znáte naši blanickou písničku Slunce dál svítí? No já myslím, že 100%, a to je dobře, protože až ji v dalších dnech uslyšíte v našem vysílání, volejte 800 109 109 a máte 5000 doma. Jak to přesně bude probíhat, prozradíme právě teď. Slunce
1: manažer si to vydělá za jeden

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém blaníku. Sluníčkové léto.
0: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
0: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
0: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
10: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest.

0: potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
9: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
10: Duratech, renovace a nátěry střech.
8: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
10: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
8: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: prachy. Si.
1: To byl Ríša Miller tady na Rádiu Blaník a Ríša Miller to má docela ze Slovenska blízko do Brna a vy byste se tam taky mohli vydat, protože na brněnské Kraví hoře se koná festival Planet a jeho letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Co dalšího tam můžete vidět a zažít, to nám prozradí ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
2: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kravě hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
1: No, je to tak a já musím dodat, že ten festival bude v takových dvou blocích. Ten první probíhá teď až do neděle a druhý potom od 3. do 9. srpna. Tak se klidně do Brna můžete zastavit. Ty obří planety jsou fakt efektní a vypadají zajímavě. Za chvíli od nás Bad Boys Blue a také Gump, Život je pes.

0: Bonnie Tyler na závěr hodiny a po 22. si dáme třeba poslední zvonění. Extra Band bude. Taky naviděnou nabídne kapela Krištof. A těšit se můžete i na Vákuum od kapely Činasky. Na Rádiu Blaník vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra při středě čekáme polojasnou až jasnou oblohu se sluníčkem, jen na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne trošku oblačnosti a možná i doznívající déšť. Teploty ale příjemné, 20 až 25 v průměru, na jihu Moravy bude zase tepleji, tam naměříme až 27 a na horách kolem 15. Tolik počasí, Michal se s vámi loučí a za chvíli už písničky z lásky. Radio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
11: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
16: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
17: Teď v létě?
18: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
19: Nahoru za zážitky.
5: Nahoru Resort Monínec.
19: Letní activity park, jede naplno.
5: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
19: Maxi skluzavka.
5: Lanový park.
19: Elektrokoloběžky.
5: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
19: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
5: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
16: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
16: Migové.
3: Harley.
16: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavě.

0: Vyslavy, nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Mami, myslíš sem pořádně zabobovat?
5: Teď v létě?
6: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
7: Nahoru za zážitky.
8: Nahoru Resort Monínec.
7: Letní aktivity park jede naplno.
8: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
7: Maxi skluzavka.
8: Lanový park.
7: Elektrokoloběžky.
8: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
7: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
8: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
15: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
16: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
17: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
18: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
19: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
18: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
17: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
18: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
17: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
18: www.zamek-konopiště.cz

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
2: Momentálně máme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Stále posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník. No a my se teď podíváme do Karlových Varů. Na festivalu měl totiž premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, a to o Báře Basikové. A tak jsme se ptali hlavní aktérky, jak se jí to líbilo.
1: Naprosto mě to rozsekalo, dojalo a hrozně si to vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je křest CDčka, které vyšlo právě firma.

0: Warner Music ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písničky, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, v úterý koncert se svojí kapelou 7.7., v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížená.
1: No to slyšíme, Bára se nezastaví, tak držíme palce, ať se daří nejenom dokumentu, ale i samotné Báře. A vám už zase jdeme hrát. Tady jsou další české písničky, které máte rádi.

0: počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu,

A tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

Slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 8. července. Dnes má svátek Nora a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne odstartuje slavnostní zahájení stavby Liberecké náplavky, jež zahrnuje revitalizaci okolí řeky Nisy, a to v návaznosti na projekt Libereckého kraje, který už kultivoval okolí krajského úřadu. Alšovka ve Znojmě hostí od 7:30 večer koncert Bez hranic. Ten zahájí hudební festival Znojmo. Akce pokračuje do 29. července. V Ostravě bude pokračovat také demolice mostu přes řeku Ostravici v ulici Na Karolině. Starý most bude nahrazen mostem novým. Opět začnou jezdit také tramvaje ve Vinohradské mezi zastávkami Želivského a Vinice po výluce dané napojováním budované trati v Počernické. Samozřejmě se bavíme o Praze. A v našem hlavním městě ještě chvíli zůstaneme, protože v 6 večer začíná sympózium na téma Pod ochranou svědců. Koná se při příležitosti výročí 669 let od položení základního kamene Karlova mostu. Akci hostí Muzeum Karlova mostu v Praze 1. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to k vzteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vynu.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
0: Svítí.
8: Svítí.
0: I na síti všech sítí.
8: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
0: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
8: Blaník na Facebooku a Instagramu.